Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta Suk. Pojďme do minulosti. S datem 8. srpna začneme v roce 1991. Před 35 lety vyšla známka s portrétem Jana Palacha. V roce 1992 získal atlet Jan Železný v hodu oštěpem na olympiádě v Barceloně zlatou medaili. První zlatou mimochodem na olympijských hrách. Už je to 34 let. A ještě třeba rok 2008. To byl ten nešťastný rok, kdy vlak Eurocity narazil ve Studence na Novojičínsku do spadlé části mostní konstrukce. Neštěstí si tehdy vyžádalo 8 mrtvých a 70 zraněných. Už je to 18 let.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: byla.
1: Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 8. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Soběslav, tak blahopřejeme. 89. narozeniny slaví americký herec Dustin Hoffman a 49. zpěvák a finalista Česko hledá Superstar 2 Petr Bende.
0: Tisíce cest každý má tu svou, lodě plují vysoko nad hlavou.
1: No a dnes jsou to 4 roky, kdy nás opustila americká herečka a zpěvačka Olivia Newton-John. Tolik tedy pohled do kalendáře a teď už hrajeme zase hezky česky až do 4 do rána. Tak si to užívejte.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Vlk, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Ale posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem. Je tu sobota, prázdninová sobota, to znamená, že dneska opět někoho z vás potěším a přivezu 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Zdarma samozřejmě. A můžete to být třeba právě vy. Stačí k tomu jediné, navštívit naše webovky, stát se členy klubu posluchačů Rádia Blaník na adrese radioblaník.cz, přihlásit se do hry, napsat nám, kde a jak si užíváte léto s Blaníkem, no a třeba si to přijedu prozkoumat a přesvědčit se, že vy opravdu posloucháte Blaník a že si tu šunku zasloužíte. Tak hodně štěstí.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 8. srpna, dnes má svátek Soběslav a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne začíná v Zoo Dvorec v Borovanech na Českobudějovicku africký víkend. V Sedlice na Strakonicku zase pořádají krajkářské slavnosti na náměstí. V Hradci Králové odstartuje ve 4 odpoledne komentovaná procházka historickým centrem a připomene město jako pevnost a život v ní. Krkonošské pivní slavnosti ve Vrchlabí na Trutnovsku nabídnou v Zámeckém parku piva různých značek, občerstvení a doprovodný program. Zoo Liberec, která je nejstarší v Česku, si dnes připomene 122. výročí svého založení. Návštěvníci budou platit symbolicky vstupné 122 korun a vyzkoušet si mohou novou interaktivní hru v aplikaci i hřiště zaměřenou na historii zahrady. A na táborák s opékáním špekáčku přímo uprostřed náměstí Svobody v Brně se můžou zájemci těšit od 5. hodiny odpolední. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Standa Hložek, taky Petr Kotwald zpívali o Suzy. Posloucháte Blaník, máme víkend. Sobota 8. srpna roku 2026 a za okamžik startujeme právě sobotní Dobré ráno. Od mikrofonu vás zdraví a krásný celý den přeje Vlasta Suk. A co si zahrajeme po zprávách? V příští hodině dáme si Ivana Hlasem na kolena. A taky zaspívá Věra Martinová.
1: Malý dům nad skálou, na každého nečeká.
0: A přihodím Gampa.
2: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát.
0: Vždycky, když život je pes, zapněte si Blaník. To je jistota, že vám budeme hrát hezky česky. Za 5 minut bude 6 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes čekáme většinou polojasno až jasno, s teplotami od 26 do 30 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 24 a v 1000 metrech okolo 18 stupňů Celsia.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Kraje nedostanou peníze na opravu silnic. Ve Zruči nad Sázavou vznikla naučná stezka. Menšík si v Montrealu zahraje osmifinále.
3: Rádio Blaník.
2: Jak ne ráno přeje Radek Barkman. Kraje nedostanou na opravy silnic druhé a třetí třídy ani korunu ze Státního fondu investic a dopravy. Uvedl to liberecký hejtman Martin Půta. Přednost dostanou podle priorit současné vlády opravy dálnic, silnic první třídy a nebo železnic. Kraje letos žádali na opravy silnic nižších tříd 2 miliardy korun. Ministerstvo dopravy však rozděluje peníze pouze na konkrétní projekty. Slavnostní představení knihy Baletista dnes zahájí finále Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Bude se konat v 5 hodin odpoledne na malé scéně divadla Nová spirála na pražském výstavišti v Holešovicích. O 2 hodiny později pak začne závěrečné představení Dotek času. Na obou se podílel choreograf Jiří Bubeníček. Po stopách Tomáše Bati se mohou lidé vydat na nové místě. Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku totiž vznikla naučná stezka, která představuje místní baťovskou historii. Co všechno tu návštěvníci uvidí, říká za město Martina Fialová.
4: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky.
2: K vidění tu bude i první baťovská továrna ve Staré Zruči. Český tenista Jakub Menšík postoupil do osmifinále podniku série Masters v Montrealu. S Francouzem Terencem Atmanem si poradil poměrem 2-0 na sety a jeho dalším soupeřem bude Nizozemec Botik van de Sandschulp. Ve stejné fázi turnaje už je také jiný český tenista Jiří Lehečka, jehož dnešním soupeřem bude Španěl Rafael Jodar. Tolik zprávy Rádia Blaník a sobotní ráno pro vás rozjede Vlasta.
5: Ano, jdeme na to, startujeme za minutu a půl, bude 6.
1: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
5: Spousta písniček a důležitých informací, taky zajímavostí. Za chvíli prolistujeme kalendář s dnešním datem. No a startujeme s Michalem Davidem. Kolu, pijeme kolu.

Simon a Garfunkel na rádiu Blaník, Mrs. Robinson, 10 minut po 6. hodině do pohody sobotního rána. Tohle je písnička z filmu Absolvent, ve kterém v roce 1967 zazářil dnešní oslavenec Dustin Hoffman a byl tehdy dokonce nominovaný na Oscara. No a dnes má narozeniny. Pozor, letos byl jako hlavní hvězda na festivalu ve Varech, dostal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a ve Varech byl strašně sympatický, fotil se s fanoušky, podepisoval se, no zkrátka parádní člověk. Takže všechno nejlepší, mistře, Dustin Hoffman dneska slaví 89. narozeniny, tenhle báječný herec. Takže blahopřejeme. No a kdo má dnes narozeniny taky z našich českých osobností? Zpěvák a finalista Česko hledá Superstar 2, Petr Bende. Je mu 49, takže taky blahopřejeme a dáme si jeho písničku. Tady je Ty a já. Já vám přeji krásný start víkendu s Blaníkem. 11 minut po 6. hodině zpívá další dnešní oslavenec Petr Bende, Ty a já.

0: Tak tohle byly Šakalí léta, Ivan Hlas s písní Na kolena. Já vám přeji dobré ráno, za 10 minut bude 17:30. Tak co, jak se vám dneska spalo? Možná to bylo lepší než v předchozích dnech, protože to ráno nebylo tropické. A leckde dokonce teploty spadly až k nule. Ostatně podrobnosti si řekneme krátce po 7 hodině s meteoroložkou Miladou Křížovou. Ale teď by mě zajímalo, jak to u vás vypadá v tuto chvíli po ránu. Klidně mi to zavolejte na 800 109 109 anebo napište SMS na 603 118 118. Já vám zahraju Hanu Zagorovou, už za chvíli písnička Mis dobrých nadějí.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od pondělí u nás na Blaníku.
3: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Tady na Blaníku doznívají Depešáci. Enjoy the silence. Minuta po půl sedmé, to je aktuální čas. A pojďme za vámi, jak to vypadá s počasím.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Kdo pak je tam? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je Petr Chomutov. Já vás všechny zdravím. U nás je krásné počasí. Vychází sluníčko. Jsou tady nějaký 4 stupně, ale za chvíli se to celý vyjasní, takže to bude nádherný den. Přeju všem nádherný den a hlavně vám tam Blaníku. Mějte se krásně.
0: Moc děkujeme, Petře. Nebyl jste náhodou včera na našem koncertě?
2: Nebyl, bohužel, my jsme museli pryč pracovně, ale byly tady moje děti na tom, říkali, že to bylo jako fantastický, bylo to krásný, ale si myslím, že kdybych nemusel pracovně pryč, tak jsme tam byli určitě s manželkou taky.
0: Tak jo, tak děkujeme, že se to dětem líbilo, to je dobře, mějte se krásně, se daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou, ahoj.
0: Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Hezké raníčko, ať u nás svítí sluníčko. V obci D máme přes 19 stupňů ráno a přes den bude pouhých 29, takže už ta teplota postupně klesá dolů, jo. To mírně bude to klesat, takže jsme se dočkali toho větru trošku.
0: Děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuju.
0: SMSky, krásné sobotní ráno z Milína, u nás máme jasno, fouká slabý vítr a co se teplot týče, na teploměru 14, Jitka, Tenwald 10 stupňů, zatím polojasno, sucho, hezkou sobotu přeje Marta. Dobré ráno, do Blaníku z Diby hlásí 15, polojasno a bez větří, bude krásný den, neboť se u nás koná soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Po soutěži jste srdečně zváni na následující koncerty. Na čepu bude pivo z našeho pivovaru. Krásný den přeje Katka. Katko, děkujeme, máme to i s pozvánkou, paráda. A ještě třeba tahle SMSka, jasno 15 stupňů, hezký den přeje Jirka, Nové Strašecí. Takže takhle to vypadá u vás. A já vám děkuju, že jste napsali a zavolali. Teď Věra Martinová pro vás. Malý.

0: Za 5 minut už bude 6:45 a na Blaníku jsme si hráli písničku z Gampa, jsme dvojka. A právě Gampa dneska můžete spatřit naživo v Praze. Ano, poslouchejte. Rád bych vás pozval na velký psí den pro útulky spojený s předáním ceny Psí anděl vybranému útulku za dlouhodobou pomoc psům v nouzi. Koná se právě dnes mezi 13. a 16. hodinou v parku v Praze Řepy u ulice Želanského. Je to vlastně naproti radnici Prahy Řepy. Na místě bude 9 útulků, které nabídnou psy k adopci. Na vás čeká zábavný program se psy i bez nich, útulková tombola a tak dále a tak dále. A jak už jsem naznačil, přijde filmový pes Gump, který předá cenu Psí anděl vybranému útulku za dlouhodobou pomoc psům v nouzi. Vstupné se neplatí a veškerý výtěžek z akce jde na přítomné útulky. Tak já myslím, že pejskové musí mít velkou radost.
1: Rádio Plání.
0: No a za chvíli už třeba Petra Zámečníková, Jiří Strnad, Lítáme v tom. Ještě předtím Lucie Bílá a Pepa Vojtek, zítřejší ráno, anebo Aba, tak vám přeji taky krásné sobotní ráno s Blaníkem.
1: Slunce nám svítí, je tisíc na ruku.
2: Špičkový manažer

0: Další letní písnička a s ní Miša Telo tady na Blaníku. A vlastně se vás všechny zdraví, přeje krásné sobotní ráno. Za okamžik nabídneme čerstvé zprávy s Radkem a Barkmanem. No a z písniček v příští hodině třeba Marie Rotrová. Karel Gott zaspívá. A dáme si Alenku v říši divů od Karla Zichra. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 7.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes krásný letní den, většinou polojasná jasnost, teplotami od 26 do 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech okolo 18 stupňů Celsia.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

košeji hodí zmačkanou a na konci mu druhá vypadne. Vadě modře je život nadepsaný sešit.

něco řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách.

život není jinačí. Hladě modře je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prahou dnes projde pochod Prague Pride. V Tanvaldu byli pobodáni 3 lidé. Fotbalová šance liga pokračuje 3 zápasy. Hezké ráno přeje Radek Barkman. Duhovým průvodem dnes vyvrcholí festival Prague Pride. Ten podporuje práva gayů, leseb, bisexuálů a trans lidí. Účastníci se budou scházet v dolní části Václavského náměstí už od 10. dopoledne a 5 minut před polednem budou držet minutu ticha za oběti červencového útoku v Berlíně. Následně vyrazí průvod na Štvanici. Policie vyšetřuje násilný trestný čin, který se stal v pátek odpoledne v severočeském Tanvaldu. Bodná zranění zde utrpěli 3 lidé. 2 zranění jsou navíc v kritickém stavu. Útočník byl policií bezprostředně zadržen hned po činu. Údajně se mělo jednat o konflikt mezi majitelkou domu a nájemníkem, který bydlel ve 4. patře. Muž navíc měl být pod vlivem drog. Od dnešních 12 hodin do zítřejších 12 hodin budou zcela uzavřené 2 tunely na Pražském okruhu. Důvodem je pravidelná údržba a také servis technologií. Konkrétně se jedná o tunely Lochkov a Cholupice. Více doplňuje za ředitelství silnic a dálnic jeho mluvčí Jan Riedl.
3: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
2: Objezdy vedou obousměrně přes Barrandov a také přes jižní spojku. Čeští hokejisté do 18 let skončili na Hlinka Grecky Cupu na 6. místě. Ve svém závěrečném vystoupení na turnaji totiž překvapivě snadno nestačili na Švýcarsko a po prohře 1-5 zůstali daleko za očekáváním. Ze 4 zápasů totiž přehráli pouze Německo a nenavázali tak na povedené účasti z posledních let. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má opět Vlasta.
4: A pokračuje sobotní. Dobré ráno, vítejte.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: Za 2 minuty bude 7, jedeme dál, hezky česky, Karel Zich a Karel Gott za chvíli. No a taky se spojíme s meteoroložkou Miladou Křížovou a rozebereme počasí nejenom dnešního dne. Buďte s námi a pohodový start víkendu vám přeje Vlasta Suk.
0: Posloucháte
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Karel Gott nám zpíval písničku Pokaždé, 10 minut po 7 hodině. Vy jste s Blaníkem, dobré ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A s námi ve vysílání meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Milada Křížová. Taky vás zdravíme, dobré ráno.
2: Krásné ráno přeji.
0: Jak to venku vypadá s počasím v tuto chvíli?
2: Aktuálně je jasno až polojasno. Teploty jsou nejčastěji mezi 12 až 16 stupni Celsia, ale na Moravě naměříme až 18 stupňů. Naopak chladnější hodnoty teplot po 12 stupňů jsou především na západě a jeho západě území. Na šumavské Kvildě nebo krušnohorské Rolavě jsou teploty kolem nuly.
0: Co ten dnešek přinese?
2: Dnes bude slunečný den s letními teplotami 26 až 30 stupňů Celsia a na severu a severovýchodě bude jen kolem 24 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů a víc dnes bude většinou slabý, na Moravě místy mírný.
0: No a co neděle?
2: No, v neděli čekáme jasno až polojasno a poměrně teplo. Ráno bude svěží s teplotami 16 až 12 stupňů Celsia, později večer na západě bude přibývat oblačnosti, odpolední teploty čekáme 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě opět o něco chladněji kolem 27.
0: Tak já moc děkuju pro tuto chvíli o počasí a mějte se hezky, naslyšenou. Tak já děkuju, mějte se hezky a se daří, naslyšenou.
2: Přeji krásný víkend, naslyšenou.
0: Teď už Marika Gombitová, písnička Koloseum a za chvíli třeba Mr. President Coco Jumbo. Tak vám přeji krásnou sobotu ve společnosti Blaníku a hezké vstávání.

0: než to vlastně je.
1: Marek Ztracený, a když tě život kope do zadku, tady na Blaníku za 8 minut už bude 7:30.
0: To se mi líbí.
1: Marek Ztracený má za sebou největší koncert ve své hudební kariéře. Desítky tisíc lidí rozespíval na pražské Letenské pláni. Byl to opravdový zážitek. Hostem tohoto koncertu byl i slovenský zpěvák Adam Ďurica. Spousta efektů, dobré nálady, no prostě paráda. Kousek z tohoto večera máme na našem blanickém Facebooku, tak se tam klidně můžete podívat, pokochat se tím koncertem, který včera skončil za mě výborně. Tak a za námi jsou taky další letní koncerty. Tentokrát jsme dorazili do Chomutova, kde jsme se to taky užili. Už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách nebo na adrese radioblanik.cz. Ostatně za chvíličku si řekneme, jaký další letní koncert pro vás chystáme. Tak poslouchejte, už příští pátek se totiž sejdeme na další zastávce. Buďte s námi dál. Do té doby třeba Miraj a Drahokami.
2: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokami.
1: Mirá, je písnička Drahokami, 7:45. Za chvíli hezky česky Petr Kolář jednou nebe zavolá a právě na Petra Koláře se můžete těšit na dalším z letních koncertů.
2: Letní koncerty
3: Rádia Blaník.
1: Po včerejším vydařeném Chomutově, kde jsme si to s vámi užili, ostatně kolega Petr Slíva může potvrdit, celý koncert moderoval, tak chystáme další. Ale ještě bych se vrátil k tomu včerejšku, protože tam zářila Tereza Mašková. Fotky už brzy na našich internetových stránkách radioblaník.cz nebo na Facebooku. No a Terka Mašková nejenom, že včera zpívala v Chomutově, ale příští pátek dorazí do Napajedlí na další letní koncert v Blaníku.
4: Těším se tak jako vždy, protože každý koncert Rádia Blaník byl naprosto fantastický. A hlavně, já už to se budu opakovat, lidi, kteří chodí na koncerty, to je k nezaplacení, prostě podporujou, zpívají, nenechají vás v tom. A to je vlastně to nejvíc, takže já se těším strašně moc.
1: My se taky těšíme, já budu na místě celý koncert moderovat. Příští pátek tedy Napajedla ve Zlínském kraji. Začínáme 5:55 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka, kde vám kromě Terky Maškové zaspívá taky, jak už jsem říkal, Petr Kolář. Naše blanická kapela nemůže chybět a těšte se i na slzu. Vstupné se neplatí, bohatý doprovodný program pro vás. Můžete si i něco hezkého zakoupit z našeho blanického stánku, nějaký ten upomínkový předmět. A hlavně se stavte pro tu zbrusunovou samolepku od Blaníku a Centropolu, která vám může přinést velké peníze. Někomu z vás i 100 000 korun.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Radio
1: Blaník.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: Tohle byl Petr Kolář solo s písní Jedno nebe zavolá a Petra Koláře můžete slyšet i v nové blanické hymně, no v nové, v novější. Už pár let sice slaví, ale stále ji máme rádi a takhle zní.
1: Slunce dál nám svítí nad kraj.
0: A těch zpěváků je tam několik. A co je podstatné, že právě tahle blanická písnička vám může přinést penízky.
2: Slunce dál svítí
3: na rádiu Blaník.
0: Aktuálně 15 000 korun. Ano, slyšíte správně. A jak je to možné? Protože tuhle písničku celé prázdniny hledáme ve vysílání od pondělí do pátku. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, pustíme vám právě jeden ten hlas z té písničky. Vy musíte uhodnout, o jaký hlas se jedná. Kdo pak to zpívá? Pokud neuhodnete, tak automaticky navyšujeme jackpot. No a dvakrát se to nepovedlo, takže hrajeme o 15 000 korun. Zase po neděli, tak držím palce.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a my jdeme dál do pohody, další skvělé písničky. Do té 8 hodiny hezky česky Olympik, je to tvá vina. A taky zaspívá Marie Rotrová píseň Večerem zíčkaná. Tohle je Dr. Alban, It's My Life. Takže pohoda pokračuje a navíc pro vás chystáme čerstvé zprávy s kolegou Radkem Barkmanem. Krátce před 8 si je dáme, taky informace o počasí. Tak buďte s námi dál.
2: Sluníčkové léto
3: na Blaníku.

0: Další pohodovka pro vás, Olympik a Je to tvá vina. Za chvíli čerstvé zprávy a taky pohodové písničky na vrch, Karel Černoch a Popelky.
1: Popel krásy, hášek, touhy, není.
0: Taky vám nabídnu Brontosaury, Tulácký ráno.
1: Tulácký ráno, na kam se snáší.
0: A nebude chybět Hana Zagorová. Celé léto hrajeme hezky česky, za pět minut bude 8.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A dnes by mělo svítit sluníčko, teploty vyskočí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v tisíci metrech okolo 18 stupňů Celsia.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Střídání času by podle ministra Šťastného mělo být zachováno. V Holešovicích by mohlo vzniknout pontonové koupaliště. Fotbalová šance liga pokračuje 3 zápasy. Hezké sobotní ráno přeje Radek Barkman. Střídání času by podle ministra pro prevenci a sport Borise Šťastného mělo pokračovat i v příštích letech. Letní čas by tak měl do roku 2031 začínat poslední březnovou neděli a trvat následně až do poslední neděle v říjnu. Změna času přitom měla v Evropské unii skončit už v roce 2019. Členské státy se však tehdy na ní nakonec nedohodly. V pražských Holešovicích by mohlo vzniknout pontonové koupaliště. Nacházet by se mohlo vedle parku u vody. Otázkou ale zůstává, jakou vodu budou provozovatelé používat. Pokračuje starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.
3: A já jsem se spojil s výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigua Masaryka. Oni dělají jako dlouhodobé sledování kvality vody a my bychom prostě byli rádi, kdyby to přešlo do takového jako semaforu, který třeba právě z některých měst známe, třeba z Kodaně nebo z Amsterdamu, že se na základě předpovědi počasí a na základě dlouhodobých sledování dá předpovědět, kdy je ta voda ke koupání úplně v pořádku.
2: Přesné náklady na realizaci zatím ale nejsou známy. Návštěvníci se můžou těšit na nové exponáty ve Státním muzeu Jablonec nad Nisou. Jedná se o zakoupené skleněné tavené a broušené plastiky Jana Exnera a Bohumila Eliáše mladšího. Muzeum rovněž vystavuje i část historické sbírky skla z pozůstalosti režiséra Petra Weigla. Tu získalo darem před několika lety. 3 zápasy dnes pokračuje 3. kolo fotbalové šance ligy. Trápící se Viktoria Plzeň se představí na hřišti Teplic. Zlín pak zkusí vybojovat první body v sezóně v souboji s pražskými Bohemians. Sparta, bojující v předkolech ligy mistrů, vyjede na horkou půdu silné Mladé Boleslavy. Páteční předehrávce vyhrál Liberec Brně 1-0. Tolik zprávy Rádia Blaníka, nyní už vám opět hraje Vlasta.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: Dobré ráno, ano, jsem s vámi, je 8 hodin, koukám do kalendáře, že dneska slaví svátek Soběslav, vykládá se jako sám sobě slavný, mající slávu, takže milí Soběslavové, všechno nejlepší vám přejeme. No a hezky česky si budeme hrát i v této hodině, samozřejmě. Karel Černov, Popelky za chvíli, teď Jeleni a Jana Kirchner, co bylo dál?

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli třeba Dalibor Janda a Padá hvězda, nebo kapela No Name, Povedz mi. No a pokud jste v pondělí propásli výletování s kolegou hercem Mirkem Táborským, máme pro vás reprízu, jdeme na to.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás připraveno zase několik zajímavých míst v naší krásné zemi. Jména některých měst jsou spojena s produkty, které je proslavili. Plzeň, pivo, Pardubice, Perník, Mladá Boleslav, osobní auta, Zlín, obuv. No a nevelké město v jihozápadním cípu kraje Vysočina, Žirovnice, je historicky spojeno s titěrnými perleťovými knoflíky. Perleť je přírodní materiál pocházející z lastur měkýšů, žijících u nás především v bahně na dně rybníků. Jejich zoologicky i geograficky vzdáleně příbuzné druhy, ať už ze sladkovodních nebo mořských lokalit, jsou mnohem mohutnější a jejich lastury mohou být až několik centimetrů silné. Tyto lastury tvoří uhličitan vápenatý. Zpracování perleti na ozdobné předměty je doloženo ve starověku v Orientu, Egyptě i v Číně. V Evropě se knoflíky z perleti začaly vyrábět v 17. století ve Francii a v Anglii. V Rakousku pak perleťářství posvětila dekretem císařovna Marie Terezie roku 1763. Ve vídeňských dílnách pracovali i perleťáři z Čech. Jeden z nich, perleťářský tovariš Josef Žampach, otevřel svou knoflíkářskou dílnu v Žirovnici roku 1863. Ve městě i v okolí se zabývalo knoflíkářstvím až 70 řemeslníků. Provozovali samostatné dílny, kterým mateřská firma půjčovala soustruhy zhotovené místními truhláři podle vídeňských vzorů. Všem pak sloužila společná třídírna a našívárna knoflíků, ve které byly pro expedici po tuctech knoflíky našívány na kartony a exportovány do dalších evropských zemí i do Ameriky. Roku 1885 založili v Žirovnici perleťáři společenstvo soustružníků perletě, jehož úkolem byla péče o spořádané poměry mezi vlastníky živností a jejich pomocníky, zprostředkování práce, péče a odborné a nábožensko-mravní vzdělání učedníků i o učednické zkoušky a podobně. I o tom informuje expozice perleťářství a knoflíkářství v budově bývalého pivovaru v areálu Žirovnického zámku. A tam vás pozvu příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Kapela No Name a píseň Povedz mi a já vám povím, jaké počasí nás čeká dál. No, bude nás těšit, protože má svítit sluníčko.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes tady většinou jasno nebo polojasno, s teplotami od 26 do 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech okolo 18 stupňů Celsia. Teď už ve vysílání vítám meteoroložku z Českého hydrometeorologického ústavu Miladu Křížovou. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeji.
0: A prozraďte nám, jak to bude vypadat dál. Co neděle přinese?
2: No, v neděli čekáme jasno až polojasno a poměrně teplo. Ráno bude svěží, teplota je 16 až 12 stupňů Celsia, později večer na západě bude přibývat oblačnosti, odpolední teploty čekáme 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě opět o něco chladněji, kolem 27.
0: A co dál? Bude letní počasí pokračovat v příštím týdnu?
2: Pondělí určitě, protože teploty ještě budou stoupat. Očekáváme odpolední teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Bude už ale oblačno až polojasno a od západu se lokálně vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Večer budou srážky od západu ale ustávat a později bude i ubývat oblačnost. Potom v dalších dnech bude o něco chladněji, i když teploty budou stále letní, většinou mezi 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuju, mějte se hezké, se daří, naslyšenou.
2: Přeji krásný víkend, naslyšenou.
0: No a za chvíli třeba Michal David, Život je náš. Za 6 minut bude půl deváté.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den.

0: Michal David a Život je náš. 5 minut po půl deváté tady na Blaníku. Já připomínám, že 3x týdně míříme za vámi, co by blaniští krajanci, zveme na zajímavá místa, přinášíme skvělé tipy na výlety. No a v tomto týdnu jsem navštívil mimo jiné Pardubice. Vypátral jsem, co všechno můžete navštívit v historické části. Podrobnosti mi prozradila taky referentka Zelené brány Simona Hanušová.
1: Tak určitě, když jsme teďka na Zelené bráně, tak doporučuji si vyjít Zelenou bránu, 60-metrovou vyhlídkovou věž, která je přímo v centru města a odtud máte opravdu všechno blízko.
2: Co na Pernštínském náměstí?
1: Na Pernštínském náměstí je spousta podniků, dominantou je například Mariánský sloup anebo naše novorenesanční radnice se sochou Vojtěcha z Pernštejna, ochránce našeho města.
2: No a pak zámek?
1: Renesanční perla Čech, je to sídlo pánů z Pernštejna na českém území a funguje to nejen jako památka, ale také jako východočeské muzeum.
0: Celou reportáž, fotky, video najdete na našich internetových stránkách v sekci krajánek na adrese radioblanik.cz. Tak dneska vyjedeme oba s kolegou Martinem Císařem, jednak já vám zase přivezu ty šunky a kam vyjede kolega Martin Císař, to se všechno dozvíte v příští hodině krátce před 9:45. Tak poslouchejte.
3: Krajánek Radia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už Headway a pak Brontosauři, Tulácký ráno.

0: Brontosauři a Tulácký ráno, písnička, která se hodí k nějaké té pravé grilovačce, popřípadě k táboráku.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: A o tom to je ty prázdniny, že se sejdeme, že si zatopíme ohýnek, popřípadě roztopíme grill. Scházíme se, povídáme si a zpíváme si. A my vám k té náladě samozřejmě přispějeme spoustu nádherných písniček k táboráku. Opět dneska večer, tak jako celé prázdniny, vždy v sobotu a v neděli, mezi 18. a 19. hodinou. Tak jak je dneska? Třeba Helena Vondráčková a Červená řeka.

No a jakou dál, třeba tuhle? Dětský smích a dětský plán. Sermán Vobořil do ležálek zní. Taky Pacifik, velrybářská výprava, určitě znáte.

0: A spoustu dalších nabídneme dnes po 18. hodině k táboráku a navíc i tentokrát jedna živá nedvědovka od mladých nedvědů. Tentokrát to bude písnička s názvem Dřív se hrálo víc. Tak poslouchejte a užijte si dnešní večer ve společnosti Blaníků.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Teď je 8:45, zpívá Hana Zagorová a za chvíli Ivan Draže, ona se smála.

0: mantra, že? Ona se smála a já doufám, že i vám je do smíchu, že si užíváte sobotní ráno s Blaníkem naplno. Za chvíli čerstvé zprávy, taky počasí, no a spousta písniček v rámci dopoledního vysílání, třeba Václav Necká a se Chci tě líbat. Taky Valda Matuška, Eldorado. A zaspívá Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 9.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes by mělo svítit sluníčko, teploty povyskočí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách okolo 18 naměříme.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Do Orlíku letos přitéká nejméně vody za poslední roky. Přerovské muzeum vydalo knihu o dějinách města. Hokejové Pardubice vstoupily do přípravy vítězně. Hezkou sobotu přeje Radek Barkman. Do Orlické přehrady letos přitéká nejméně vody za posledních 44 let. Podle expertů je situace extrémní. V Orlíku chybí oproti běžné výšce až 10 metrů vody. Maximální hladina se pak nachází ještě o další 4 metry výše. Pokud navíc nezačne vydatně pršet, může klesnout hladina každý další týden o další metr. Z vody tak momentálně vystupují i staré zaplavené stavby, případně domy. Vysoké teploty představují pro malé děti zvýšené riziko. Například kojenci do jednoho roku by se přímému slunci neměli vystavovat vůbec. Jaký je toho důvod, říká dermatolog Petr Arenberger.
3: Úprava vnitřní teploty těla nefunguje tak dobře jako u dospělých, ale zároveň i kůže je velmi jemná a velmi snadno se poškodí ultrafialovým zářením.
2: Starší děti by měly používat speciální dětské opalovací krémy. Přerovské muzeum Kobenského vydalo knihu s netradičním pohledem na dějiny města na přelomu 19. a 20. století. Obsahuje celkem 77 medailonků osobností, které se na rozvoji města podílely. Kniha vyšla u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Autorkou publikace je Šárka Krákorová-Pajurková. Do zápasové sezony vstoupili hokejisté pardubického Dynama. Ti v přípravném utkání hraném v České Třebové porazili slovenskou Žilinu těsně 3-2. Úřadující čeští šampioni museli v utkání otáčet nepříznivé skóre 0-2, o což se nakonec třemi úspěšnými zásahy postarali Matěj Stránský, Daniel Gazda a Robin Kaplan. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
4: A startuje dopoledne, tady na Blaníku za minutu bude 9.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: No a za chvíli taky kolegyně Iva Lecká. Dneska výjimečně nebudou dobré rady do zahrady, ale dobré rady do kuchyně. Budeme grilovat. Kde seženete nejlepší už naložené maso a jaká příloha se hodí ke grilování? To nám všechno Iva prozradí za pár minut. Teď zpívá Helena Vondráčková.

0: Tony Braxton, krásná romantika, One Break My Heart, na Blaníku 9 hodin 9 minut k tomu, za chvíli hezky české Valda Matuška a Eldorado a teď přichází kolegyně Iva Lecká.
1: Dobré rady do zahrady
2: i do kuchyně.
3: Krásný dobrý den, přátelé, ano, dnes pro vás mám dobré rady do kuchyně a budeme grilovat. Letní sezóna je v plném proudu a grily se rozpalují téměř na všech zahradách, terasách i balkónech. Musím se vám přiznat, od přírody jsem lenivá, ale moc ráda jím a proto mě nesmírně potěšilo, když jsem narazila na produkty drůbežářských závodů Klatovy. Věděli jste, že nabízí špízy, klobásky nebo naložená masa, připravená tak, že je jednoduše vezmete a rovnou bez jakékoliv další úpravy hodíte na rozpálený grill? Masíčko je tak dobré, že se po sundání z grilu jenom rozpadá. Krásně voní i chutná. Žádné další dochucování, žádné marinování, jenom grilujete. A za chvilku voní celá zahrada. V neděli jsem pozvala sousedy a sklidila jsem velkou pochvalu. Maso bylo naložené v jemné marinádě, klobásky lehce okořeněné a křupavoučké. Dobré maso z Klatov si zaslouží dobrou přílohu. Co takhle si k němu udělat tapenádu? To je vám taková dobrota. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i na drobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále. Na tohle všechno nastrouhejte kvalitní parmazán. Pořádně to promíchejte a dejte vychladit do ledničky. Množství dělejte podle toho, kolik vás bude u stolu. K masíčku od drůbežářských závodů Klatovy, které jen vybalíte a hodíte na grill, dokonalá příloha. Italská tapenáda vás doslova vystřelí do vesmíru. Vyzkoušejte to. Je to jednoduché a neskutečně dobré. Přesně tak má chutnat léto. Eccellente. A zítra si uděláme řecký burger. Tak naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady i do kuchyně.
1: Na rádiu Blaník.
4: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.

Olifery Scooter Break It Up, za 8 minut bude 9:30. Blaník je s vámi v sobotu dopoledne, tak krásný poslech dalšího vysílání. Za chvíli třeba Forna Blondes, anebo hezky český Petr Kotwald, kde kdo je dál. No a krátce po 10. hodině opět roztočíme slavné desky hezky česky, zase si vás hudebně prověříme a tentokrát to nebude zas tak daleký návrat do minulosti. Většinou ty slavné desky sahají do 60., 70., 80., po případě 90. let a dneska to nebude opravdu tak daleko. Tak si slavné desky nenechte ujít, jsem zvědavý, jestli uhodnete, každopádně se můžete zapojit. Tak krátce po 10.

0: I v sobotu dopoledne posloucháte Rádio Blaník, no a teď vám prozradíme, kam vyrazíme v roli blanických krajánků.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Další prázdninová sobota je tady, to znamená, že opět někomu z vás přivezu tu krásnou 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Stále se můžete hlásit, jednoduše se staňte členy klubu posluchačů Rádia Blaník na adrese radioblaník.cz a možná, že zazvoním právě u vás dneska po 14. nebo po 17. hodině, ale mimořádně nevěru jenom já, ale i můj blanický parťák Martin Císař, který je se mnou ve studiu. Martine, ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím, přeji krásné dopoledne, hezkou sobotu všem posluchačům. Dneska to vypadá zase na krásný den. Slunce svítí a vypadá to dobře, že byste s námi mohli vyrazit k vodě. A já jednu pozvánku mám. Pojedu do Úval u Prahy, protože tady mají nádherné nové koupaliště a fakticky takhle čistou vodu a parádní náladu a atmosféru, jako mají tady, a dovedou tady všem posluchačům, kteří přijdou, prostě nadělit, tak to jen tak někde nenajdete. A dneska výjimečný den, protože dnes se tady bude dít něco skutečně zácného a zajímavého. Bude to pro všechny děti. Ale více v reportáži ve 12 hodin a 10 minut.
0: No teda, jak se to teď tady popisoval, já se tam snad přejdu podívat.
2: To musíš a nezapomeň plavky, my se na tebe budeme těšit.
0: Tak jo, takže dnešní krajánek, 3 vstupy po 12., po 14. a po 17. hodině.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No za chvíli třeba kapáči, hrad si v práci. Za minutu bude 3:15.
1: Příběhy s dobrým koncem.
3: Přesně takové máme nejraději.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
3: Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc.
1: U nás na Blaníku.
4: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: námi kabáti a radci v práci, tak já doufám, že pokud jste v práci, že vám to bude utíkat příjemně s Blaníkem dál. Do pohody už za chvíli Marie Rotrová, Pavel Bobek. Taky Michal Prokop, Framus 5 v koleji Yesterday. A nabídnu Botox, pyžamo. Hrajeme hezky česky celé léto a za 5 minut bude 10.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes nás čeká den jako vymalovaný, plný sluníčka s teplotami od 20.

0: 26 do 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech okolo 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Umělé inteligenci v bankovnictví nevěří třetina obyvatel. Liberecký kraj hledá provozovatele vlakových spojů. Lanškrumský zámek bude mít bezbariérovou konírnu. Hezké dopoledne přeje Radek Barkman. Umělé inteligenci bankovnictví nevěří dle průzkumu třetina Čechů. Loni to bylo celkem 36%. Naopak pocit bezpečí vzrostl ze 17 na 24%. Podle průzkumu agentury NMS Market Research očekává také větší zapojení umělé inteligence v bankovních službách v budoucnu až 81% lidí. Ti ale vesměs požadují na prvním místě bezpečnost. Liberecký kraj vypsal soutěž na zajištění vlakových spojů z Liberce ve směru na Hradec Králové a Pardubice. Ročně by tyto vlaky měly najet až 1,5 milionu kilometrů, pokračuje náměstek hejtmana kraje Daniel David.
6: Počítáme s tím, že bychom rádi, aby to nebyly motorové vozy, ale aby to byly ideálně vozy, které budou samozřejmě nízkoemisní nebo minimálně nějak částečně, ale jsme trošku limitovaní tím, že u nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je, takže my požadujeme, aby vlaky uměly jezdit na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky.
5: Nový dopravce také bude zajišťovat provoz vlaků linky L35 mezi Libercem a Semily. Lanškrumský zámek zpřístupní konírnu také vozíčkářům. Instalovat by zde měl schodišťovou plošinu. Hlavní zámecká budova je zde bezbariérová už více než 10 let, zatímco konírna dosud nebyla. Náklady by se měly vyšplhat až na 600 tisíc korun. V patře konírny se nachází expozice věnovaná životu a dílu dirigenta a skladatele Jindřicha Pravečka. Spojené státy americké chtějí poskytnout novému kolumbijskému prezidentovi Abelardovi de la Esprielovi $1 miliardu na zlepšení bezpečnosti. Uvedlo to americké ministerstvo zahraničí. Kolumbijský prezident slíbil svému americkému protějškovi Donaldu Trumpovi, že v zemi nastolí pořádek a povede boj s takzvanými narkoteroristy. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
7: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
8: Je 10, no a jdeme dál, dopolední vysílání pokračuje. Za chvíli roztočíme slavné desky Hezky Česky, tak si vás opět po týdnu hudebně prověříme. Teď další pohodovka pro vás, Marie Rovrová a Pavel Bobek. S tím bláznem si nic nezačínej.

0: Michal Prokop, Framus 5 a Kolej Yesterday. Teď na Blaníku 10 hodin, k tomu 12 minut a jdeme si vás hudebně prověřit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Už jsem říkal, že dneska nepůjdeme až tak daleko do minulosti. Dáme si písničku z roku 2011 a zaspívá nám americká zpěvačka a skladatelka, která se specializuje na filmovou a televizní hudbu. Její skladby, popřípadě přímo jí naspívané písničky, byly použity ve více než 150 filmech a televizních pořadů. A my si teď dáme písničku Go. A jakáže americká zpěvačka ji bude zpívat? Kerry Kimmel. Tak já vám ji zahraju a těším se na vaše tipy na českou verzi na telefonu 800 109 109.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Tolik tady Kirk Hammel a písnička Go.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A teď se na Blaníku dozvíte, kdo paky zpívá hezky česky. Teda takovou schodu jsme tu ještě neměli, tak tady jsou vaše tipy.
2: Tady Zuzka, dobrý den. Já bych si tipla, že to zpívá Eva Farná.
3: Dobrý den, tady David Marián z Klázně. Já si myslím, je to teda můj tip, jestli to není Eva Farná.
4: Dobrý den, tady Václav Zinskýřová, západní cesty. Takže to byla Eva Farná.
0: Velká schoda, ano, Eva Farná, ale rád bych řekl, že to je Eva Farná, ale ona to není Eva Farná. Tak máte jiný tip? Kdo to podle vás zpívá? Eva Farná to teda není, když jste se shodli všichni. Tak zkusíme ještě telefon 800 109 109. Tušíte nebo netušíte? Radio Blaník, dobrý den, kdo pak je tam?
5: Dobrý den, tady Zuzana. Zuzko? Tuhle písničku zpívá Lucka Vondráčková a jmenuje se Co s tou touhou.
0: No, klobouk dolů, Zuzko, já vám tleskám, ano.
5: Děkuju.
0: Lucka Vondráčková. Co s tou touhou z alba Oheň z roku 2013. Český text napsala Hana Sorosová. Vy mi ještě prozraďte, jak se máte při sobotě, co děláte, co plánujete.
5: Za chvilku péru s dcerou nakoupit.
0: Tak to hezky.
5: A jinak se mám výborně.
0: Tak to hezky. Pořiďte, užijte si víkend a díky, že jste zavolala. Naslyšenou.
5: Děkuju, naslyšenou.
0: No a teď už tedy Lucie Vondráčková. Co s tou touhou?
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Michal Penk, megahit 90. let o bláznech tady na Blaníku do pohody sobotního dopoledne za 10:55. A tady bych tu měl pozvánku na výlet, konkrétně do Kostelce nad Černými lesy, kde se dneska koná 4. ročník memoriálu Jaroslava Falty. Jedná se o den plný motokrosu a Rádio Blaník je na místě. Najdete nás přímo u motokrosové trati, kam si můžete přijít pro výherní samolepky. Ano, to jsou ty, které vám už brzy přinesou u 1000 korun. A navíc si můžete tipnout, jestli naše blanické sluníčkové auto zvládne projet celou motokrosovou trať. Fanděte s námi a užijte si s námi den plný adrenalinu a motokrosu v Kostelci nad Černými lesy. Mimochodem na místě i Jakub Smolík. Tak si to užijte.
1: Rádio Blaník.
0: Za chvíli do pohody ABBA, Chiquitita anebo Botox s písní Pyžamo.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Jaromír Nohavica, co by starý muž? Za minutu bude 10:45. Tak a pokud ještě vyrážíte na dovolenou, letos o prázdninách, tak spozorněte, v našich českých a moravských kempech přibývá krádeží. A opravdu jich je docela dost, tak třeba v červenci řešili policisté z Českolipska hned dva případy. Zlodějům výrazně pomohla neopatrnost majitelů. V prvním případě pachatel v noci vlezl do neuzamčené chatky, kde spali dva lidé, aniž by je probudil. Odnesl batoh s doklady, s peněženkou, mobilem i dalšími věcmi a škoda přesáhla 33 tisíc korun. Jen o pár hodin později zmizelo horské kolo v hodnotě 100 tisíc korun. Majitel ho nechal bez zabezpečení opřené o verandu chatky a během pouhých 10 minut bylo pryč. Policie teď varuje všechny rekreanty, aby nepodceňovali zabezpečení svého majetku. Další doporučení má pro nás Ladislav Beránek z policejního prezídia.
2: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
1: A samozřejmě doklady a další cennosti je dobré mít pořád u sebe a nikde nenechávat. Tak na to dávejte pozor, ať se vám dovolená nezmění v noční můru.
3: Radio Blaník.
4: Radio Blaník.
3: Radio Blaník.
1: Teď je 10:45 a docela třeba Jojo Penta Rybitví, anebo jedna romantika Bonnie Bianco, Pierre Coso a písnička Stay. Krásnou sobotu vám přeji.

0: Tak tohle byla pohodovka od Any Made Be. Krátce před 11. hodinou. Za okamžik koukneme na počasí, na silnice a máme i nějaké tipy, kam vyrazit na výlet. Z písniček Petr Novák. Taky zaspívá Hana Zagorová. A nebude chybět Marek Ztracený, Obuj si mý boty. Celé léto hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 11.
1: Za volantem.
0: Jak se jezdí, ví Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Nehoda osobního auta s dodávkou se vyšetřuje na dálnici D1 na 184. kilometru na příjezdu do Brna z Prahy. Před nehodou se tvoří 3-kilometrová kolona a zdržení je tam na 20 minut. S menším zdržením také počítejte na příjezdu do Prahy od Mladé Boleslavy po dálnici D10. Kolona mezi 9. až 7. kilometrem.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte naši dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: No a dnes má svítit sluníčko, teploty od 26 do 30 stupňů a v 1000 metrech kolem 18.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
4: Blaník. Pěkné dopoledne. Milovníci mašinek by neměli vynechat akci v Lužné u Rakovníka. Historická točna se promění v živé jeviště pro legendární lokomotivy. Vybrané stroje se představí v pohybu i s odborným komentářem. Během odpoledne vyjedou v 1:30 a ve 3 a na své si přijdou i děti, na které čeká vagón, vláček, hráček. V Peklovské Rokli u Kostelce nad Černými lesy se koná 4. ročník memoriálu Jaroslava Falty. Na své si přijdou milovníci adrenalinu a motokrosového sportu. Za hodinu ve 12 začíná pěta za Jaroslava Faltu a pak odstartují závody. Těšit se můžete i na bohatý program a na místě je i blanický tým, který rozdává sluníčkové samolepky. A pokud byste raději někam za prohlídkou, tak zkuste zámek Berchtold v Kunici u Prahy. Během nevšední prohlídky se dozvíte o historii zámku, o původních majitelích, ale také o současnosti památky. Prohlídka je vhodná pro celou rodinu a vychází v 1 odpoledne. Při troše štěstí vás provede sám pan majitel. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
2: Ano, stále jsem s vámi, krásné dopoledne přeju, odběla 11. hodina a co nás čeká za chvíli, třeba Petr Novák, hvězdičko Pískavá, taky vám prozradím, kde se po včerejším vydařeném koncertu v Chomutově sejdeme už příští pátek, zase vyjedeme mezi vás, tentokrát to bude Morava a kde konkrétně, všechno si řekneme, tak vítejte u poslechu, pokuste si nás zapli právě teď a užívejte sobotu s Blaníkem.

0: Miraj, vedle tebe usínám. Posloucháte Blaník, 11 minut po 11. hodině.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Za námi další vydařený koncert v Chomutově. Už brzy taky uvidíte fotky a videa na facebookovým profilu Rádia Blaník, popřípadně na našich internetových stránkách radioblaník.cz. No ale co je podstatné, že my nekončíme, naopak příští pátek se sejdeme v Napajedlích ve Zlínském kraji. Už se na to moc těším. Přijedeme a uspořádáme koncert, na který budete hodně dlouho vzpomínat. Začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka, kde vám zahrají a zaspívají Tereza Mašková, naše blanická kapela, skupina Slza a taky Petr Kolář. Mimochodem, Petr Kolář už objel řadu letních koncertů Rádia Blaník. Jak si to pochvaloval?
2: Na všech koncertech letních Rádia Blaník byla úplně skvělá atmosféra a lidi byli skvělí.
0: No a samozřejmě i skvělí interpreti, pochopitelně. Takže příští pátek se na vás těšíme tedy v Napajedlích. Vstupné se neplatí, i tady si budete moci zakoupit spoustu upomínkových předmětů s naším sluníčkem. Přijít si pro tu novou samolepku Rádia Blaník s Centropolem, která vám může přinést velké peníze, někomu z vás i 100 000 korun a samozřejmě i bohatý doprovodný program. Tak se těšíme.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A jdeme dál do pohody. Teď už skupina Kiss. Za chvíli hezky česky kapela Keks a písnička Víš. Krásnou sobotu.

Tolik tedy kapela Kex, písnička Víš, za 8 minut už bude 11:30. Naše cesty rovný a nebo klikatý. Marek Ztracený má za sebou největší koncert své kariéry. Včera si to spolu s některými z vás užíval v Praze na Letenské pláni, kam dorazilo více než 70 tisíc lidí. A opravdu jste si to užívali naplno? Marek připravil nezapomenutelný koncert a dokonce letěl vzduchem. A takhle si užíval písničku Ztrácený.

0: Já myslím, že zážitek nemají jenom fanoušci, ale i sám Marek Ztracený. Za chvíli ta nejnovější.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
0: Na našem vysílání Obuj si mý boty, už za pár minut tady na Blaníku.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: skupina No Name a písnička Lekná. Igor Tymko je jedním z těch, kdo si zaspíval kus naší blanické hymny.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Je to ta hymna, kterou zpívá několik interpretů. Na našich koncertech taky blanická kapela, ale nám jde o ten originál. To znamená, že vy musíte číhat na tuhle písničku vždy od pondělí do pátku. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, můžete vyhrát nemalé peníze, 5000 korun. Pokud neuhodnete interpreta, kterého vám pustíme, tak se to zdvojnásobí. No a pokud zase neuhodnete, tak se to zase znásobí. A aktuálně hrajeme o 15 000 korun. Takže číhejte zase po neděli, já vám držím palce, pustíme interpreta, který zpívá této písničce a vaším úkolem je říct to správné jméno. Pokud se trefíte, dáme vám tedy aktuálně 15 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Docela ode mě pro vás třeba Helena Vondráčková a Jiří Korn, Slunce a nebo Beatles, Hey Jude.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát,

0: Helena Vondráčková, tak Jiří Korn, písnička Slunce, jak to s tím sluníčkem bude vypadat, řekneme si za okamžik, taky koukneme na silnice a máme hodinu plnou českých písniček. Třeba dáme si od Františka Nedvěda, písnička je Lék, tak se těšte už za chvíli.
1: Písničku si pamatuj, zlehka si ji zanotuj, abys mohl se klidně přidat k nám.
0: Taky bude dodeb Dalibor Janda. Nebo Ladislav Štajdl, jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 12 hodin.
2: Blaník za volantem.
0: Máme tu od vás nějaký postřeh ze silnic. Kdo pak je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jindřiška, já jedu po D400 do Prahy a chci nahlášit, že z Prahy u jíloviště dělají most. A tady čtyřka stojí už od Zbraslavy ze spoda, jo? Tak se mějte krásně, nashledanou.
0: Tak děkujeme, taky se mějte báječně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv volejte, naší dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: No a dneska to sluníčko bude svítit celý den, meteorologové předpovídají jasnost, teplotami do 30 a v 1000 metrech kolem 20 stupňů Celsia.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
5: Blaník. Hezké poledne. Kolín dneska žije historií. Na Kmochově ostrově se konají historické slavnosti. Tentokrát s názvem Neklidná léta 1914 až 18 s podtitulem Poslušně hlásím, což napovídá, že kromě hudebních a

divadelních představení, kejklíře nebo módní přehlídky, na vás se svým vyprávěním čeká i dobrý voják Švejk. To v centru Mělníka na vás čeká tradiční mělnický košt. Další ročník svatovavřineckých oslav vína se koná na náměstí Míru, v Radničním dvoře a ve Svatováclavské ulici. Kromě vína vás čekají i nejrůznější gastronomické speciality, ukázky tradičních řemesel a další bohatý kulturní program. A dětem by se mohlo líbit ve Vlašimi. Jako každé prázdniny, tak i letos se každou letní sobotu můžete těšit na pohádku, která se odehraje hned vedle Vlašimské brány v Zámeckém parku. Večery patří hlavně loutkovému divadlu. Dneska je na programu pohádka Princezna v peklíčku. Začíná se v 6:30. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
3: Za minutu nám odběje 12. hodina. Já vám přeji stále krásné poledne. Užívejte si s námi i to odpolední vysílání. Za okamžik taky můj blanický parťák, kolega krajánek Martin Císař, dnes mimořádně vjel do terénu taky, aby vám dal tip na pořádnou koupačku. Kde si to vychutnáte v těch horkých dnech, které nás čekají, to nám řekne on sám už za chvíli. Teď Petr Muk a pak taky Láďa Štajdl. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Za minutu bude 12.

0: František Nedvěd, písnička je lék, to je kus pravdy. Já doufám, že i naše písničky, které vám dělají radost denně, vás léčí z každého splínu, který třeba prožíváte. Odpoledne někomu z vás přivezu 7,5-kilovou šunku na kosti od léka, krátce po 14. hodině, takže za chviličku vyrážím, než přijde kolega Jirka Frérich, ale teď se spojím s mým druhým krajánkem, kolegou, parťákem Martinem Císařem.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Martin dneska vyrazil mimořádně, protože už to nemohlo vydržet a chtěl se schladit. Na nějakém pěkném koupališti, nepletuli se. Martine, vítej ve vysílání, ahoj.
2: Dobré odpoledne, zdraví krajánek Rádia Blaník, Martin Císař, já jsem ve středočeských Úvalech, no středočeské, je to kousek od Prahy, hnedka za Prahu a vy máte velkou šanci se sem přijít podívat a vykoupat. Já jsem tady odsud, takže to znám, se Simonkou si nebudeme hrát na vykání. Simonko, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, taky zdraví posluchače.
2: Pověz nám jednu věc, jak by si doporučila lidem, aby se sem přišli podívat. Od kdy je otevřeno i jak to vypadá, potom tady máte nějaké speciální vstupné odpoledne a tak dále, pojď představit zhruba, jak to tady chodí.
3: Otevřeno máme od 9 do 8 do večera. Koupaliště je nádherně uprostřed přírody, 10 minut od vlaku, takže absolutně není problém. Vstupné je na celý den 180 korun pro dospělého, od 16 hodin máte slevu 140 korun, pak jsou tady samozřejmě děti, důchodci, ZTPčka a tak dále, možnost vstupný 2+2, to znamená rodina, nebo maminka se dvěma dětma, opět zlevněné vstupné.
2: Simonko, řekni mi jednu věc, kolik máme bazénů k dispozici, je tady něco i pro malé děti?
3: Je to malinké brouzdálko pro malé děti, kde vlastně dospělý člověk má vodu zhruba po kolena, kde jsou i atrakce, taková ta houba, kde z ní cáká voda. Pak tady máme menší bazének, kde máme vodu zhruba do pasu. No a pak jsou 3 plavecké dráhy. Každá plavecká dráha má 50 metrů. Není úplně obvyklé, většinou mi má 25. 3 můstky, z kterých se jde skákat jenom šipky, ale jinak super. No a vzadu máme nádherný beach volleyballové hřiště, umělé hřiště nebo hřiště s umělkou takzvanou. Všechno se zde dá půjčit, pingpongové stoly. Absolutně vyžití pro celý den pro rodinu.
2: Já koukám na tu vodu, děláme i fotky, budou na internetu, budou na našich facebookových stránkách. Pověz mi jednu věc, jak je to možný? Takhle úžasná a čistá voda.
3: No, protože máme naprosto luxusního správce a staráme se o vodu, co můžeme.
2: Ale problém většiny koupaliště je parkoviště. Jak je to v Úvalech?
3: Máme zde parkoviště kousek lesíčkem na procházku. Je to zhruba 10 minut pěšky, parkovné je 50 korun na celý den. A vlastně to obrovská louka, kde se vejde spousta aut, takže není vůbec problém s parkováním.
2: Tak jo, tak já popřeju krásnou sobotu. Pokud jste se ještě nerozhodli, kam vyrazit, vyražte sem. A Simonka na mě mává, že chce ještě něco dodat.
3: Já bych jenom chtěla upozornit, že do 17 hodin zde máme speciální dětský koutek, kdy vlastně rodiče mohou odevzdat děcka a můžou si zaplavat, jít si na drink, jenom lehnout na lehátko, ale hlavně o děti bude postaráno.
2: Tak to je skvělý. Jak pozvánka pro děti, tak samozřejmě jak se sem dopravit autem. Ovšem na závěr ještě dodám jednu důležitou věc, že sem, pokud pojedete z Prahy, tak je to vlakem 20-25 minut.
3: Naprosto ideální a z pěšky z vlaku 10 minut.
2: Paráda. To byla Simona Mašatová, tak Simonko, děkuju, ať se daří.
3: Já také děkuji a těšíme se na vás.
0: Tak zdravíme na koupeliště do Úval. A ještě jedna důležitá věc. Příští sobotu tady budou mít bublinkovou show.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
4: Náš prázdninový krajánek Martin Císař a na cesty vyráží Vlasta Suk se 7,5-kilovou šunkou na kosti. Jirka Frélich přeje krásnou sobotu. Tady je Marie Rotrová, písnička Déšť, abychom vás trošku schladili.

0: Dalibor Janda, písnička Co se má stát, to se stane. Hrajeme si celou hodinu jenom hezky česky. Před námi je třeba Lucka Vondráčková a Pepa Wagner. Písnička S láskou nám je líp. Písnička z filmu Babovřesky a za chvíli další filmová Blue Effect a Slunečný hrob. Taky Petr Kolář, nicméně teď musíme na silnice.
1: Blaník za volantem.
0: Uzavřená je totiž dálnice D1.
2: Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna z důvodu dopravní nehody, dodávky a nákladního auta na 188. kilometru uzavřena. Kolona od 178. kilometru. Poslední volný sjezd je exitem 168 9 křížů.
0: A také je uzavírka na Pražském okruhu mezi sjezdem na Vestec a Lochkov, tedy mezi exitem 3 a 15. Tady je to v obou směrech, protože se pracuje v tunelech. A také je uzavřená dálnice CD11 ve směru z Hradce Králové na Prahu.
2: Na 41. a půltém kilometru je vážná nehoda dvou osobních aut. Kolona ze 43. kilometru.
0: To byla Marcela z ředitelství silnic a dálnic. Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71. Na závěr ještě trošku lepší zpráva z dálnice D11. Provoz se začíná obnovovat alespoň levým jízdním pruhem a kolona se pomalu začíná rozjíždět na Hradecké D11.
1: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5000 korun.
4: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Už od pondělí u nás na Blaníku.
5: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

Petra Janů právě teď na Blaníku a písnička Ještě se mi směj, malý pohled na nový týden, dokonce pracovní týden, ano, já vím, je sobota odpoledne, ale příští týden ve středu bude stát opravdu za to. Nebe chystá neskutečnou podívanou. Nejprve, asi to tušíte, ano, bude částečné zatmění slunce a ještě navíc ve stejný den v noci budou padat Perseidy. Nejdříve to zatmění, které začne asi tak krátce po 7:45, pár minut poté, a uvidíte na obloze, jak měsíc se postaví do dráhy sluníčku, které bude zapadat, a přibližně ve 20 hodin a 11 minut bude to zatmění slunce nejsilnější. Jakmile sluníčko zapadne, tak protože nebude oblohu ozařovat měsíc, bude nejkrásnější podívaná na Perseidy za poslední roky. Padající hvězdy, můžete si něco přát. Navíc těch hvězd bude tolik, že přání můžete mít desítky. Když budete trpěliví a budete sledovat právě z noci na 12. na 13. srpna, tedy ze středy na čtvrtek, noční oblohu, tak nekupujte vstupenky do kina, protože kino bude nad našimi hlavami. A ještě k tomu jedna hvězda navíc. Je to Karel Gott a písnička Nic nás nezastaví, nádherný duet, který zaspíval s Gabrielou Gunčíkovou. My si hrajeme na Blaníku hezky česky a přejeme krásné sobotní odpoledne.

0: Karel Kryl a písnička Anděl na Blaníku. Hrajeme si hezky česky i dál po 13. hodině. Těšte se na písničku za 100 let.
1: Kdo ví, co bude stát?
0: Taky potěšíme všechny Marie písničkou od skupiny Lucie.
1: Marie, jsi jako výkřik do ticha.
0: A zazní i skupina Krištof, Zůstaň tu se mnou.
2: Budem se rvát, budeme zvát, hrát nejlepší přát.
0: Tak zůstaňte s námi, jsme Blaník a hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Blaník za volantem.
0: Pozor si dávejte na kolonu na 182. kilometru na dálnici D1 ve směru na Ostravu až po kilometr 189. Podrobnosti z dálnice D1 taky přidá Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
5: Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna z důvodu dopravní nehody, dodávky a nákladního auta na 188. kilometru uzavřena. Kolona od 178. kilometru. Poslední volný sjezd je exitem 168 9 křížů.
0: Příjemné pevné nervy. Dálnice D11 taky byla uzavřená kvůli dopravní nehodě. Zasahovaly tam složky integrovaného záchranného systému na 41. kilometru, a to ve směru z Hradce Králové na Prahu. Provoz obnovili levým jízdním pruhem a už se dá celkem projet. Tak hlavně pevné nervy přejeme a šťastnou cestu v kolonách. Kolony také na dálnici D10 na příjezdu do Prahy a na odjezdu směrem z Prahy, protože je tam dopravní omezení, a ještě Pražský okruh počítá. Dejte s

0: tím, že je úplně uzavřen Pražský okruh od sjezdu na Lochov, nebo chcete-li Slivenec, až po sjezd na Vestec a obráceně, protože opravují tunely. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnes nás čeká jasný den plný sluníčka, 26 až 30 stupňů Celsia. Šumava ta hlásí dnes až 23 stupňů, jenom na severní Moravě, tam dnes bude trošku chladněji, okolo 24. Zítřek bude velmi podobný, ale teplejší, 29 až 33 stupňů Celsia.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: Krásné odpoledne. Dětem by se mohlo líbit na zámku Kačina. Dneska tu provází rozverný duch Rudy. Ten už osudy Kačiny a jejich obyvatel sleduje bezmála 200 let. A Rudy taky miluje prohlídky a veselou atmosféru, takže o zábavu bude postaráno. Prohlídka vychází ve 3:15 a vstupné je 150 korun. Léto je v plném proudu, tak co strávit sobotu někde u vody? Koupaliště v našem regionu nespočet. Jedno najdete třeba v Úvalech. Na své si přijdou jak rekreační plavci, tak i profesionálové. A kromě koupačky si můžete zahrát i třeba beach volejbal, stolní tenis a děti se vyřádí na houpačkách. A milovníci zvířat by se mohli vydat do Prahy, do Toulcova dvora. Koná se tu 25. speciální výstava morčat. Prohlédnete si různá plemena morčat a pobavíte se i s chovateli. Součástí akce jsou taky tematické dílničky pro děti a klidně si tu můžete malého morčecího parťáka i pořídit. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
3: Krásnou sobotu, 13. hodina odbyla a tady už je další hezká česká. Petr Kotwald je v tahu a taky písnička Za 100 let za chvíli. No a vydáme se na zajímavé místo do obce Žrovnice. Proč konkrétně právě tam, tak to se dozvíte taky za pár minut. Tak pěkné odpoledne.

0: za 100 let.
1: Kdo ví, co bude za 100 let? Písnička, která právě teď dozněla. Myslím si, že za 100 let stále ještě budeme potřebovat knoflíky, jak jinak. I proto bude zajímavé navštívit obec Žirovnice. Tam jsme se tento týden vydávali s Mirkem Táborským a vypravíme se tam znovu teď.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval do Žirovnice, abych vám představil slavnou historii tamní výroby knoflíků z perleti. Perleťářům se tam dařilo tak dobře, že založili společenstvo soustružníků perletě, které v roce 1886 sdružovalo 65 mistrů, 234 dělníků a 69 učedníků. Roku 1891 se společenstvo zúčastnilo jubilejní zemské výstavy v Praze a tam vystavovalo nejen knoflíky, ale i šperky a obrazy z perleti. Roku 1908 už působilo ve městě na Vysočině a v okolních obcích 60 perleťářských dílen se 600 mistry a dělníky, kteří ročně zpracovali neuvěřitelných 138 tun perleti. I to připomíná expozice v budově bývalého pivovaru v areálu Žirovnického zámku. Původní účel budovy připomíná skromná expozice historického vybavení pivovaru. Ten vznikl v 16. století a pivo se v něm vařilo do roku 1858. Hlavní expozice o perleťářství a knoflíkářství znázorňuje těžbu materiálu pro další výrobu, čili sběr měkýšů a jejich lastur z mořského dna. Prvním krokem ke vzniku knoflíku bylo vyražení rondele, polotovaru ve tvaru válečku, který pak procházel řezáním, broušením, leštěním a naděrovačce vrtáním dírek do hotového konfekčního knoflíku. Část produkce byla před expedicí zákazníkům našívána po tuctech na kartony. I tato dílna s autentickým vybavením a produkty je součástí expozice. Z perleti však umělecky nadaní perleťáři dokázali vyrobit také bižuterii, šperky a drobné umělecko-užitné předměty, nebo z plátků perletě tvořili obrazy jako třeba znak města, Eiffelovu věž, mapu prvorepublikového Československa a další díla. Při výrobě knoflíků vznikalo poměrně dost odpadu. Tento přírodní materiál byl ve městě používán při opravách a stavbě silnic nebo úpravách terénu. Tak třeba budete mít štěstí a najdete pod nohama nějaký pěkný suvenýr. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
6: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
7: This is the story of Ma Baker.

0: Tak to byla poetika a písnička Půlnoc, za okamžik třeba jeden večírek, což je taky Sagvantofy, těšte se na takovou písničku. Od Lucie taky Marie, anebo Divokej Bill a Síť. Každopádně pokud jste na silnicích, tak víte, že dnes byly dopravní nehody, které uzavřely dálnici D1 i dálnici D11. Situace se poněkud zlepšila, ale počítejte s kolonou.
1: Blaník za volantem.
0: Čerstvé informace pro nás má Petra z ředitelství silnic a dálnic. Začneme na D1.
2: Dálnice D1 je na 188. kilometru již průjezdná levým jízdním pruhem ve směru na Brno po vážné dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. Kolona nám sahá až po exit 182 Kývalka. V této koloně se ještě stále došetřuje dopravní nehoda na 184. kilometru osobního vozidla s dodávkou. Zdržení je tam přes 40 minut. A otevřená je také dálnice D11 ve směru na Prahu na 41,5 kilometru, kde je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Řidiči sám drží okolo 20 minut.
0: Kolony na dálnicích, ale konečně to jede, protože obě dálnice byly uzavřené. Pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.

0: Vy. Pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/

Divokej Bill a písnička Síť. Já si myslím, že příznivci Divokého Billa si přijdou na své, když otevřou naše blanické sociální sítě a najdou tam kromě Divokého Billa také Marka Ztraceného, který přepsal včera na Letenské pláni hudební dějiny, a můžete se podívat, jak to šlo, jak to vypadá přímo z pódia, místo, které vidí vlastně jen Marek Ztracený, jeho kapela. Máme tam video a navíc je tam i blanický krajánek, který vás zve dneska na koupaliště. Je tam toho spousta, mrkněte třeba na Facebook Rádia Blaník a my se teď podíváme za dalšími písničkami. Tady je ABBA, Money, Money, Money, a za chvíli i skupina Krištof nebo Petr Spálený.

0: Petr Spálený a písnička Je to trest. My vám přejeme krásnou sobotu. Doufám, že vás nikdo netrestá. Naopak, my vás potěšíme dalšími českými písničkami Bobr a motýl a vyznání. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. Písnička skoro jako vystřižená z písniček na přání. Taky Miraj, Chci tančit. Ta nás čeká hned po zprávách, ale taky turbo a krásným dívkám. Nejenom krásným dívkám budeme hrát, na Blaníku totiž hrajeme hezky česky celé léto. Radio Blaník.
1: Blaník za volantem.
0: Kolona před Brnem ve směru od Prahy se rozjíždí po vážné dopravní nehodě, i když ta kolona je dlouhá, jak říká Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Kolona nám sahá až po exit 182 Kývalka. V této koloně se ještě stále došetřuje dopravní nehoda na 184. kilometru osobního vozidla s dodávkou. Zdržení je tam přes 40 minut. A otevřená je také dálnice D11 ve směru na Prahu na 41.5 kilometru, kde je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Řidiči sám drží okolo 20 minut.
0: Ve směru od Prahy na jih nás informuje naše posluchačka na telefonu 603 11 71 71.
3: Chtěla jsem říct, že silnice číslo 3 na Tábor je ucpaná, stojí se dlouho, popojíždí se, chvíli se jede 4 km v hodině, pak zase stojíte a nic se nehlásí, tak prosím zahlašte. Děkuju.
0: Tak právě jsme zahlásili díky naší posluchačce, pokud tedy máte taky dopravní informace, dejte nám vědět na Blanickou dopravní linku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Máme další letní den, nejtepleji je aktuálně na jihu Moravy, kde skoro 30 stupňů hlásí Břeclav, ale to jsou aktuální rekordy, většinou máme od nějakých 24 po 27 stupňů Celsia, máme slunečný den, i když sem tam se může objevit nějaký mráček, ale pršet z toho dnes nemá. Zítra se oteplí na 29 až 33 a bude to den plný sluníčka. K večeru se začne zatahovat a sem tam se může objevit i přehánka.
1: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: V Česku stále platí riziko požárů. Vlak vláčel ženu s kočárkem ve stanici u Duchcova. Dron explodoval blízko bulharského plynovodu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Jesenici u Prahy hoří rodinný dům. Požár se rozšířil na celý objekt a na místě zasahují středočeští i pražští hasiči. Nikdo není zraněn. Požáru aktuálně přibývá taky ve volné přírodě. Pro část Česka stále platí riziko požárů. To se po lokálních srážkách z minulých dní snížilo z extrémního na nízké. Zítra ale přijdou opět tropy a situace se pravděpodobně zhorší. Policie hledá svědky nehody na Teplicku. Došlo k ní na železniční stanici v Háji u Duchcova ve středu 22. července. Vystupující žena nestihla z vlaku sundat kočárek s dítětem. Dveře vlaku kočárek sevřely a vlak se rozjel. Ženu držící se kočárku vláčel vlak 45 metrů. Skončila s lehkými zraněními v nemocnici. Českolipská radnice má nový navigační systém. Aktuálně rozšířila také pro komplex 5 budov na náměstí TGM, kde konkrétně je pro zájemce k dispozici to ví mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Navigační systém najdou lidé na webu města v sekci telefonní seznam. Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
3: Lidé si navíc můžou vybrat trasu pěšky, výtahem nebo bezbariérovou cestu. Dron podnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru, nesl přitom velké množství výbušnin a explodoval nedaleko plynovodu. K incidentu bezpilotního letounu došlo jen 100 metrů od bulharsko-rumunské hranice a nikdo nebyl zraněn. Bulharská policie a ministerstvo obrany nyní pátrají po původu dronu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
5: A krásnou sobotu přeji, hezké odpoledne.
6: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: Do odpoledního vysílání se za chvíli přihlásí můj kolega Vlasta Suk, blanický krajánek, který někomu veze tu lahodnou 7,5-kilovou šunku na kosti. Tak si to nenechte ujít, pokud jede za vámi, zůstaňte u Blaníku, protože klíčem je poslouchat naše rádio. Hrajeme si hezky česky, tady je Miraj, chci tančit.
7: Rádio Blaník. Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší. Na Blaníku prázdninový krajánek, 7,5kilová šunka na kosti, ta taky sluší našim blanickým posluchačům.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A kdo pak ji získá, kam se vypravil prázdninový krajánek Vlasta Suk? Vlasto, ahoj.
2: Dobré odpoledne, já se hlásím z dnešního krajánkovského putování a mám tu opět tu krásnou, chutnou, vynikající šunku na kosti od Leka. Tentokrát jsem v západních Čechách, v Ostrově nad Ohří a se mnou výherce Jakub. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdy jste se zaregistroval?
3: 17.7.
2: A my jsme u vás, šunka je vaše.
3: Je to báječný prostě, můžu všem doporučit.
2: No a teď mi řekněte, kdy budete grilovat? Chystáte nějakou oslavu třeba? Nebo ty to ještě promyslíte?
3: No, domluvím se s bývalým kolegou z práce a uvidíme. Má velkou zahradu, takže...
2: Víte, kolik taková šunka pojme lidí?
3: Tak minimálně 10 asi.
2: My jsme grilovali, představte si, a 20 lidí se krásně najedlo.
3: Tomu věřím teda.
2: Takže to bude velké. A teď mi ještě řekněte, kde posloucháte Blaník? My jsme si ověřili, že u vás hraje a kde všude nás posloucháte?
3: Při cestě do práce, při cestě z práce, v práci, prostě všude.
2: Tak to se hezky poslouchá. Tak Jakube, já vám gratuluju, užijte si šunku, ať se vám daří a třeba zase někdy nashledanou.
3: Určitě, budu si těšit.
2: No a vy se taky zaregistrujte, přátelé, protože když se stanete členy klubu posluchačů Rádia Blaník, třeba přijedu k vám. Už po 17. hodině se z dalšího místa přihlásím. Do té doby se mějte hezky. Ahoj.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko. Žijeme s chutí.
0: Tak otázka je, kam se zastaví blanický krajánek dál, tedy po 17. hodině, jak říkal, se přihlásí znovu s jinou 7,5kilovou šunkou na kosti. A teď Petr Nať.

0: Rednex teď na Blaníku, písničky na přání, jak jste zvyklí každý den po 19. hodině, ale já si vypůjčím jednu, o kterou si píšete často, Bobr a motýl a vyznání.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat.
0: Písničky na přání tedy taky dnes večer a když tam dáte 3 pracovní dny, tak máte jistotu, že i na vás se dostane. Na webu radioblaník.cz je záložka kontakty, písničky na přání, vyplníte formulář a je to a stačí poslouchat po 19. hodině. Tato písnička tedy za chvíli a taky turbo a krásným dívkám. Na silnicích to dneska není žádné turbo, naopak jsou kolony a docela dlouhé i na dálnici D1.
2: Blaník za volantem.
0: Celé odpoledne jsou komplikace na D1 na příjezdu do Brna. Podrobnosti má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
3: S komplikacemi stále počítejte na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde se došetřují 2 dopravní nehody. První dopravní nehoda je na 183. kilometru, kde se srazilo osobní vozidlo s dodávkou, a na 188. kilometru, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh po dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. Kolona nám sahá až po 182. kilometr Kývalka a zdržení je tam přes půl hodiny. A dopravní nehoda 3 osobních vozidel se došetřuje na dálnici D3.
0: Tak pozor i na dálnici D3, jak volala naše posluchačka ve směru od Prahy na Tábor, se poskakuje v kolonách, tak jeďte opatrně a pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Slunce dál nám svítí,
2: slunce dál svítí.
4: A pro vás to navíc znamená...

Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
0: Rádio Blaník.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

ať se na hucovský šípě najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat rubiku

0: Vaby Daněk, písničkář, který má krásnou písničku Hodsonský šífy, kterou jsme si hráli právě teď, a to mi připomíná, že nás dnes zase čekají písničky k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Úderem 18. hodiny to všechno vypukne a budeme hrát celou 60-minutovku jenom těch nejkrásnějších písniček k táboráku. Třeba Helenu Vondráčkovou jsem pro dnešek našel, že si kolega Martin Ledinský na vás připravil, a Červenou řeku.
2: Pod tou skálou, kde proud řeky syčí.
0: Tak dovolte, abych brouzdal dál, co nás čeká po 18. U těch písniček k táboráku nebude chybět ani jiná písnička Vabyho Daňka.
3: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: A nebo dokonce velerybářská výprava. Takové budou dnešní písničky k táboráku, tak po 18. hodině buďte s Blaníkem a můžete si třeba k tomu upéct nějaký ten špekáček a pořádně si zaspívat.
1: Písničky k táboráku.
0: Na Blaníku za chvíli Bon Jovi a taky Meky Šbirka.
1: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Dalibor Janda, písnička Modré nad hlavou, a to dneska máme, tak se těšte i na další hodinu českých písniček, těšte se na Michala Hruzu a písničku Budu ti vyprávět.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
0: Taky Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, Jen pár dnů.
2: Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů.
0: Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc.
3: Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou.
0: Hezky česky, hrajeme na Blaníku celé léto.
4: Radio Blaník.
5: Blaník za volantem.
0: Komplikace jsou celý den na příjezdu do Brna od Prahy, od sjezdu na Popůvky vás čeká dlouhá kolona, ve které byla nehoda, a taky objízdná trasa od Kývalky přes Popůvku už je taky docela zacpaná, možná ta kolona, protože se krátí, tak se vyplatí zůstat na dálnici D1, je to asi na půl hodiny. Každopádně taky byla kolona na dálnici D11 po dopravní nehodě, ale už zmizela, naštěstí ta situace se vyřešila. Další problémy jsou na pražském okruhu kvůli uzavření dvou tunelů, více o tom chystáme do zpráv.
5: Radio Blaník, počasí.
4: Radio Blaník.
0: Máme nádherný letní slunečný den, nejvyšší teploty hlásí jižní Morava přes 30 stupňů. Už mají dokonce v Předslavi, no ale jinak je většinou od 24 do nějakých 27 nebo maximálně 28 stupňů Celsia. Zítřek bude taky plný sluníčka a teploměr vystoupá na 29 až 33 stupňů. K večeru už se zítra může objevit nějaká taková oblačnost, ze které dokonce i zaprší, tak s tím zítra počítejte.
5: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ve Zlíně se zřítila část vyhořelé budovy. 2 uzavřené mosty komplikují provoz v Praze. Atletka Vondrová se po zranění vrací do závodění. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Zlíně pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně. Část budovy se dnes zřítila, statistici s tím ale počítali. Odvoz sutě bude možný až ve chvíli, kdy bourání skončí. Město teď také řeší finanční odměny desítek dobrovolných hasičů. Kolik peněz magistrát uvolní, prozradí jeho mluvčí Tomáš Melcer.
6: Schválená podpora výši 2,12 milionů korun zahrnuje více než 800 tisíc korun na finanční odměny pro sbory dobrovolných hasičů za jejich mimořádné nasazení při zásahu. Zbývající prostředky jsou určeny na obnovu vybavení zničeného během zásahu a na pořízení nové techniky a materiálu, který zvýší akceschopnost.
5: Poničená budova bude v následujících týdnech srovnána se zemí. Policie vyšetřuje pobodání lidí v Tanvaldu na Jablonecku jako pokus o vraždu na 2 lidech. Po násilném trestném činu skončili se zraněními 3 lidé v nemocnici. Šlo o 2 muže a 1 ženu. Policie včera útočníka bezprostředně po činu zadržela. Záchranáři na místě zásahu měli 4 pozemní posádky a také 2 vrtulníky. O tomto víkendu nejsou průjezdné 2 tunely na Pražském okruhu. Jde o Lochkovský a Komořanský, který bývá někdy nazýván jako Cholupický. Důvodem omezení jsou nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií. Současně tu dojde taky k opravě výtluku na křížení okruhu s D5. Čtvrtkařka Lada Vondrová je připravena pomoci na evropském šampionátu ženské štafetě. Od únavové zlomeniny kosti v nártu ještě nezávodila. Pokud se v Birminghamu dostane do sestavy pro rozběh, bude to její první ostrá 400 v této sezóně pod čerým nebem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
7: A já přeji krásnou sobotu, 15. hodina je tady.
4: Jirka Frélich
0: na Rádiu Blaník.
7: A taky krásný duet Hany Zagorové, Vlastimila Harapese, Jen pár dnů. A taky se vás ptám, co za těch posledních pár dnů, co jste zažili hezkého, co vás potěšilo. Pište SMSky na 603 118 118. Zajímá nás to a na vaše SMSky se dostane za pár minut. Teď už slibovaná písnička. Pěkný poslech.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

Olivia Newton-John a John Travolta. Dnes je to na den přesně 4 roky, kdy nás opustila Olivia Newton-John, kdy odešla do hudebního nebe. No ale co se týká pomády, tak tu si můžete kdykoliv asi pustit. Někde třeba máte na videu nebo doma máte třeba na kazetě. Můžete si pustit pomádu a nebo, a to je ještě lepší, užít si pomádu naživo, protože pomáda se teď bude hrát na letní scéně divadla Kalich pod Žižkovskou věží, tak se podívejte třeba na stránky divadla Kalich, divadlokalich.cz. Je to tam moc krásné, dokonce jsem viděl právě pod Žižkovskou věží takové představení. No a další se koná 14. to bude v pátek a pak taky v sobotu 15. srpna, tak si můžete zavzpomínat na Olivii Newton-John tímto způsobem, že přijdete tady u nás na krásné představení divadla Kalich. Teď ale Iveta Bartošová a Nekonečná na Blaníku. Hezky česky.

0: Frankie Goes to Hollywood a písnička Power of Love na Blaníku. Krásnou sobotu, hezké odpoledne, 603 118 118. Tam nám pište SMSky a ptám se, co vás potěšilo třeba dnes a třeba v posledním týdnu, co vám udělalo radost. Věřím, že potěší i letošní novinka skupiny Slza. Písnička Holka z plakátu za chvíli zazní tady u nás na Blaníku a taky Petr Kotwald nebo Michal Prokop, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Michal Prokop a Framus 5 a písnička Bitva o Karlův most. Tady je to bitva o SMSky, protože SMS k nám chodí moc a moc. Otázka zněla, co vás potěšilo, co vám udělalo radost tento týden. Monika z obce Ledvice píše, že jí potěšilo celkově letošní vydařené léto, užívají si volno na zahradě u bazénu a samozřejmě s rádiem Blaník. Moniko, držím palce, aby třeba navštívil zrovna vás náš blanický krajánek a přivezl tu skvělou 7,5-kilovou šunku na kosti. Necháme se překvapit po 17. hodině. Vlasta ta nám píše, že jí potěšilo náhodné setkání s bývalým sousedem. Odstěhoval se před 60 lety a měli si určitě o čem povídat a povídali si krásně. Vlasto, díky. Pak nám napsala Vlaďka ze Seče, krásné odpoledne všem přeje, nazývá všechny blanické posluchače Zlatíčky, tak já taky tady přečtu, hezký den. Zlatíčka, hodně mě potěšil synáček Jeníček, který zavolal z daleké dovolené. No a pak je tady od Jardy, Vildy a psa Einsteina SMSka, že je těší právě to pěkné sluníčkové počasí, něco si udělali na zahradě a teď jenom oddychují, večer ugrilují nějaké mňamky, prostě relax a pěkně k tomu hraje Blaník. Tak děkujeme moc, mě by tedy zajímalo pejsek Einstein, jestli je to právě podle návratu do budoucnosti, tam taky měli pejska a byl to Einstein, tak to by mě hodně zajímalo. A teď víte co, uděláme to takové překvapení pro mě, 800 109 109, kdo dostane odvahu a zavolá mi, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. Já vezmu hned další SMSku. Ahoj Blaníčku, tady stojí, tento týden jsem byla u babičky a byli jsme právě s babičkou na výletech a teď jedeme s Drnholcem ze světa Bludišť a moc jsem si tento týden užila a děkuju babičce za krásné výlety. Tak to napsala vnučka a nenapsala ani křestní jméno, ale to vůbec nevadí. SMSku jsme přečetli a spousta volajících. Tak tady 187 na konci, třeba z těch pěti, které vidím na lince. Rádio Blaník, dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak, kdo pak tam?
1: Tady je Pavel na cestě na závody do Mostu.
0: Vy jedete do Mostu závodit?
1: Ze Sušice jedeme do Mostu s třema dětma na závody.
0: Jo, takhle podívat se na závody.
1: Ne, závodit.
0: Fakt závodit, opravdu?
1: No jasně, poběží Night Run dneska večer.
0: Aha, Night Run. To znamená,
1: Night
0: že...
1: Run, to je taková série závodů večerních od malých dětí až po velké.
0: A vy takhle běháte celá rodina?
1: Přesně tak. Je. Včera jsme běželi v Prachaticích na Xteře a dneska jedeme do Mostu na Night Run.
0: No to je docela ale dálka z Prachatic do Mostu, ne?
1: Je to bomba.
0: Je to
1: pecka. Náš víkend.
0: Tak to vám vlastně závidím, protože taky rád běhám, ale asi ne tak často jako vy. Tak si to užijte a
1: užíváme,
0: zdravíme vás taky... teďka na cesty, je to tak?
1: Je to tak, za pár minut jsme v Mostu.
0: Tak zdravíme za chvíli i do Mostu, mějte se moc krásně, ať se vám hezky běhá a díky za zavolání.
1: Naschle.
0: No je pravda, že mě potom překvapí ten, kdo zavolá a co mi poví, takže takový Most večer proběhnout se, to je taky věc. Teď už slza, holka z plakátu.

0: Michal Hruza, písnička Budu ti vyprávět, seriálová písnička teď na Blaníku a po 16. hodině zpíváš mi Requiem, Lucka Bílá. Taky Michal, David, když jsou doma galeje. A nebo skupina Jelen a všude zdejší. České písničky, ty jsou na Blaníku vždycky stejší. Ano, Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Blaník za volantem.
0: Dávejte si pozor, na Pražském okruhu uzavřen je Pražský okruh od Lochkova až po sjezd na Vestec v obou směrech kvůli údržbě tunelů. Taky jsou od rána kolony na dálnici D1 na příjezdu do Brna, ty kolony ale jsou už kratší a kratší. Nevyplácí se sjet na Popůvky a jet okolo, už zůstaňte na dálnici, je to zhruba na 15 minut. Pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Nejvyšší teploty přes 30 stupňů Celsia hlásí některé obce ve Zlínském kraji a také na jižní Moravě. Jinak většinou máme od 24 do 28 stupňů Celsia. O něco teplejší bude neděle, taky plná sluníčka, 29 až 33 stupňů. Zítra k večeru začne přibývat oblačnost a sem tam se může objevit nějaká přehaňka.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z Podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Česko opět sevře vedro. Rodiče už pomalu řeší nákup školních pomůcek. Českým hotelům ubyla zahraniční klientela. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Po krátkodobém ochlazení se do Česka vrací vlna veder. Zítra bude v části země opět vedro, teploty vystoupají nad 32 stupňů. Nejtepleji bude hlavně v Polabí, v Praze a také na jižní Moravě. V pondělí už bude horko na většině území. Po delší době také byla chladná noc, teploty ale byly rozdílné. Zatímco na jihu Moravy bylo dnes 17 stupňů, na severu a severovýchodě bylo jen kolem 8 stupňů Celsia. Do začátku školního roku zbývá už necelý měsíc. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky zaplatí letos víc.

0: víc než loni. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Podle agentury Ipsos ale ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu anebo stát. O ubytování v českých hotelech je letos zájem. Kolik se v nich ve druhém čtvrtletí ubytovalo hostů, říká za Český statistický úřad Markéta Borovičková.
1: Přijalo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 6,4 milionů hostů, což bylo o 0,5% více oproti stejnému období roku 2025.
0: Mírně přibylo tuzemských hostů, počet těch zahraničních, ale poprvé od jara 2021 meziročně stagnoval. Pět vážně zraněných si vyžádala čelní srážka dvou aut s českými řidiči v Německu. Nehoda se stala včera na spolkové silnici B20 u východu bavorského Straubingu. Účastníkem nehody byl podle tamní policie ještě třetí automobil. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
2: A já přeji krásnou sobotu, za pár vteřin 16. hodina.
3: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
2: Krásné odpoledne, pokud s námi zůstanete za pár minut, se podíváme do muzea motocyklů, taky si dáme hezkou českou buty nad stádem koní. Teď ale Lucie Bílá a zpíváš mi Requiem, tak krásné odpoledne s Blaníkem.

0: Skupina Buty a písnička Nad stádem koní. Tento týden jsme se s Mirkem Táborským vydávali po zajímavých místech. Ve středu jsme navštívili muzeum motocyklů. Pokud vám to náhodou uniklo, nevadí, můžeme se tam podívat i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych vám s dovolením nabídl jedno zajímavé muzeum. Vzácné motocykly, které nikde jinde neuvidíte, vystavuje Ivo Scharlinger ve svém muzeu Splněný sen v Pavlíkově. Začínal se dvěma výstavními místnostmi, ale nedávno přibyly další dvě. Jedna je tematicky zaměřená na motokrosové speciály a druhá hlavně na české motocykly Orion. Celkem jsou v muzeu k vidění desítky strojů českých i světových značek, včetně neuvěřitelných 40 značek tuzemských motocyklů. Jsou tu stroje z Anglie, Francie, Belgie, Švédska, Německa i Indie. Domácí produkci zastupuje především kompletní sbírka motocyklů značek Java, ČZ, Ogar, Praga a Orion a také je tu kompletní výrobní řada mopedů Stadion, které se vyráběly v blízkém Rakovníku. Každý vystavený kus je sám o sobě vzácností a v nejednom případě i vůbec jediným známým exemplářem svého typu. Jedním z těchto motocyklových unikátů je po domácku vyrobené motocyklové monstrum schválně zaparkované mezi noblesními naleštěnými Oriony. Motocykl se strojil před 100 lety obchodní zástupce továrny na motocykly Gnome et Rhône pro cestování na hrbolatých francouzských silnicích. Jak jeho svérázný samohyb působil na zákazníky, jimž se snažil prodat výrobky svého zaměstnavatele, bohužel nevíme. Nejlepší reklamu ale motocyklům Gnome et Rhône zřejmě nedělal. Každopádně je to rarita, jediný vyrobený kus, který nikde jinde na světě neuvidíte. Majitel muzea Ivo Scharlinger dovede najít a získat i motocykly, které byly považovány za dávno ztracené. Tak se na jeho sbírku někdy zajděte podívat. Vedle muzea historických motocyklů Splněný sen najdete v Pavlíkově i galerii Anderle se stálou expozicí malířského a grafického díla světoznámého pavlíkovského rodáka, skvělého rozhlasového vypravěče a spisovatele Jiřího Anderleho. A také tu mají volně přístupnou moderní rozhlednu, která se tyčí na blízké Senecké hoře. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A jsme Blaníka, hrajeme si hezky česky a tady už je Michal David a písnička Když jsou doma galeje. Krásnou sobotu za 2 minuty už bude 4:45. Posloucháte Blaník. Když jsou

0: Janek Ledecký, další z těch, které můžete potkat na našich blanických letních koncertech, a včera to byl velký zážitek. Janek Ledecký s námi v Chomutově dorazí taky na letní koncert 28. srpna do Tišnova a pak do Prostějova, ale nás čeká už příští týden další z letních koncertů a tam bude Tereza Mašková. Sejdeme se nedaleko řeky Moravy, asi tušíte, že se jedná o Napajedla, kam vyrazí Rádio Blaník s blanickou kapelou a taky skupinou Slza. A přivezeme vám taky Petra Koláře. A to už bude 14. srpna, se na vás moc těšíme na dalším letním koncertě Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Napište si do diáře Napajedla, je to kousek od Zlína, a vyražte za námi za 5 minut půl páté v pátek, aby se to hezky pamatovalo. Odpoledne se na vás těšíme a myslím si, že si to zase užijeme ve velkém. Vstupné se neplatí, tak prostě doražte Napajedla v pátek.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A další z těch, které můžete ještě na letních koncertech Rádia Blaník potkat, je třeba Olga Lounová.
4: Patříme k sobě ty a já, ty a já.
0: Ano, patříme k sobě. Olga Lounová a písnička, která nás čeká taky za chvíli, stejně jako skupina Jelen, protože si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od pondělí. U nás na Blaníku.
5: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina.

0: A právě dospívala je také v naší blanické písničce Slunce dál svítí. Mimochodem byla v naší poslední ukázce, kdy jsme se ptali, kdo pak to zpívá. Náš letní princip soutěže je velmi jednoduchý. Jakmile uslyšíte písničku Slunce dál svítí, zavolejte na 800 109 109. Právě na konci té písničky, když budete první, dostanete se do hry. Neznamená to, že hned vyhráváte, dostanete otázku, kdo pak zpívá. Krátká ukázka zní třeba takto, takto to totiž bylo ve čtvrtek.
1: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: No a víte, jaká byla odpověď, kdo pak to zpívá?
2: Tereska Mašková.
3: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
2: Že jsem se netratila.
3: Přesně tak.
0: Tereza Mašková to nebyla, ona to byla právě Olga Lounová, tak pozorně poslouchejte Blaník, protože zase ta písnička zazní a ta 5000 suma se přidá tomu dalšímu, který bude tipovat. Mimochodem, tento týden prostě nebyl úspěšný, ani na začátku týdne se posluchač netrefil.
4: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
5: Tak, kdo pak to byl?
6: Jelen.
5: Jste si naprosto jistý?
6: Jsem si jistý.
5: Béďo, opravdu?
6: Opravdu.
5: Není to on.
0: No, nám to nějak nevychází. Web radioblaník.cz vám prozradí, kdo pak zpívá všechno v naší písničce Slunce dál svítí, tak se tam podívejte, nastudujte si naši písničku. Je to i s videem k dohledání, abyste věděli, kdo zpívá jakou část, protože příště se poprvé v historii Rádia Blaník v této letní soutěži hraje už o 15 000 korun.
7: Slunce dál svítí.
8: Sluníčkové léto na Blaníku. Příběhy s dobrým koncem.
9: Přesně takové máme nejraději.
8: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
10: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
9: Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc.
8: U nás na Blaníku.
11: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
10: Pohodové české rádio.
0: 4:45 už se na vás těší můj kolega Martin Ledinský a já vám pouštím písničku, že mi je luto, protože mi je luto, že už to dneska končí to naše společné vysílání, ale Martin je natěšený a já se budu těšit zase zítra. Takže Elan, Lojzo, že mi je luto. Užívejte sobotu s Blaníkem, mějte krásné letní odpoledne a krásný víkend. Pěkný poslech přejeme.

0: Tuhle tu písničku si užijete úplně všichni. Lešek Semelka. Vy všichni jste prostě nejlepší, protože právě teď posloucháte Blaník, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra přes den bude krásně slunečno, ale večer bude v Čechách přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty se dostanou opět na tropické hodnoty, a to na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území se budou teploty pohybovat kolem 27 stupňů Celsia.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Nemoci od klíšťat jsou na vzestupu. České dráhy přepravují.

0: zastavili víc lidí. Secelská sopka Etna ovlivnila letecký provoz. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Hygienici letos hlásí extrémní nárůst případů lymské boreliózy. Od začátku roku do poloviny prázdnin se nakazilo přes 8 tisíc lidí. V předchozích letech se přitom počty v prvních 7 měsících roku pohybovaly do maximálně 2 tisíc nakažených. Nejvíc nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. O cestování vlakem je letos zájem. České dráhy v prvním pololetí přepravily 85,5 milionu cestujících, což je meziročně o 7% víc. Zájem o cestování vlakem podle dopravce podpořilo mimo jiné zvýšení cen pohonných hmot a víc říká mluvčí drah Petr Šťahlavský.
1: Zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem. Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen také s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb.
0: Ty nabízejí doplňkové služby, včetně bezbariérového cestování. Fakultní nemocnice Olomouc spustila novou mobilní aplikaci. Její název je Baby Appka, která má budoucím rodičům usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu i prvních dnů s miminkem. Zájemcům nabízí nejen praktické informace, ale také videa odborníků, podcasty anebo důležité kontakty. Sicilská sopka Etna aktuálně soptí. Jedna z nejaktivnějších sopek světa vychrlila oblaka kouře a popela. To vše ale přimělo letiště v Katánii pozastavit na několik hodin přílety letadel. Momentálně letecký provoz opět obnovený. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Martin Ledinský.
2: Moniko, děkujeme a za půl minuty. No Moniko, no to se stane.
0: Bude kolik?
2: Bude 17 hodin. Tak pěkné odpoledne.
3: Martin Ledinský na Rádiu Blaník.
2: To nám to pěkně začíná. Tak za chvíli se nám přihlásí náš prázdninový krajánek Vlasta Suk, který někomu z vás přivezl další velkou šunku na kosti. Do té doby další písničky chystáme skupinu Krištof se Simou Martausovou, Michaela Jacksona a tady už je Marie Rotrová. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Krištof se Símou Martausovou.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který někomu z vás přihlášených dovezl další velkou šunku na kosti od Leka. Vlasto, ahoj!
3: Martine, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Opět jsem nastartoval naše blanické auto, vzal tu 7,5-kilovou šunku na kosti a vyjel za některým z vás. Přihlásila se taky posluchačka Alena a já jsem teďka navštívil Telčské údolí v Jirkově, kde nás poslouchá. Alenko, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak já mám velkou radost, že vy máte radost. Co na to říkáte, že jsme přijeli?
4: No, mám velkou radost, protože jsem ještě nikdy nic nevyhrála.
3: Vážně nikdy?
4: Ne.
3: Takže je to první výhra.
4: Je to moje první výhra.
3: A zrovna tahle šunčička. Vy jste říkala, že grilujete často?
4: No, scházíme se tady, takže je nás docela dost.
3: Teď vás tady taky je dost. A mimo jiné i manžel výherkyně. Já vás zdravím, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak co na to říkáte vy, že se manželka přihlásila, že jsme přivezli tuhle pochoutku?
5: Že jednou jsme něco takového vyhráli.
3: Věděla jste, že se manželka přihlásila, nebo to bylo překvapení?
5: No, vím, že se přihlašovala, ale že by vyhrála, to nevím.
3: No a už to víte, už si to užijete.
5: No, dobrý, je to výborný, no. Aspoň si pochutnáme jednou po dlouhý době.
3: Tak jo, tak každopádně já vám gratuluju, mějte se krásně, ať se daří.
5: Děkujeme, my děkujeme taky.
3: A samozřejmě Blaník tady hraje, to jsme si ověřili, takže právem šunku předáváme a naschledanou.
4: Mějte se hezky, naschledanou a děkuju.
3: No a jak už jsem říkal na začátku, je nás tady už víc, už se k té grilovačce asi schyluje, takže pro vás máme speciální pozdrav.
6: Zdravíme Rádio Blaník z Telčského údolí v Jirkově.
3: No a Martina, já předávám slovo do studia, měj se báječně a zdravím i všechny posluchače. Naslyšenou.
0: Vlasto, díky a přejeme hezkou sobotu také do Telčského údolí v Jirkově.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Verona a právě teď Afrik Simon.

Blaníku skupina Verona, za 10 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady a taky do kuchyně s Ivou Leckou, dnes na téma grilování. Ještě předtím pro vás budeme mít další písničky, chystáme Marka Ztraceného, Leška Semelku a za chvilku Václav Neckář.

0: Na Blaníku Marek Ztracený, který včera večer před více než 70 tisíci fanoušky zazářil na pražské Letné. Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou. Dnes na téma grilování.
1: Dobré rady do zahrady
2: i do kuchyně.
3: Krásný dobrý den, přátelé. Ano, dnes pro vás mám dobré rady do kuchyně a budeme grilovat. Letní sezóna je v plném proudu a grily se rozpalují téměř na všech zahradách, terasách i balkónech. Musím se vám přiznat, od přírody jsem lenivá, ale moc ráda jím a proto mě nesmírně potěšilo, když jsem narazila na produkty drůbežářských závodů Klatovy. Věděli jste, že nabízí špízy, klobásky nebo naložená masa připravená tak, že je jednoduše vezmete a rovnou bez jakékoliv další úpravy hodíte na rozpálený grill? Masíčko je tak dobré, že se po sundání z grilu jenom rozpadá. Krásně voní i chutná. Žádné další dochucování, žádné marinování, jenom grilujete. A za chvilku voní celá zahrada. V neděli jsem pozvala sousedy a sklidila jsem velkou pochvalu. Maso bylo naložené v jemné marinádě, klobásky lehce okořeněné a křupavoučké. Dobré maso z Klatov si zaslouží dobrou přílohu. Co takhle si k němu udělat tapenádu? To je vám taková dobrota. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i na drobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále. Na tohle všechno nastrouhejte kvalitní parmazán. Pořádně to promíchejte a dejte vychladit do ledničky. Množství dělejte podle toho, kolik vás bude u stolu. K masíčku od drůbežářských závodů Klatovy, které jen vybalíte a hodíte na grill, dokonalá příloha. Italská tapenáda vás doslova vystřelí do vesmíru. Vyzkoušejte to. Je to jednoduché a neskutečně dobré. Přesně tak má chutnat léto. Eccellente. A zítra si uděláme řecký burger. Tak naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady i do kuchyně.
1: Na rádiu Blaník.
4: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.
0: Za chvíli na Blaníku John Bon Jovi, Hana Zagorová nebo taky Irene Cara. A krátce před šestou tu budou další zprávy a pak už písničky k táboráku.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Můk, za 4 minuty bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině písničky k táboráku. Chystáme Michala Tučného se skupinou Greenhorns.
1: Slapej dál, táhni ke všem čertům, tohleto je město pro klapí.
0: Taky tuhle krásnou písničku, která se jmenuje Zní.
2: Víš, co potěší, co zamoutí.
0: Bude jí pro vás mít Michal Cerman, Jindřich Vobořil a Ivan Doležálek. No a nebudou chybět ani Pacifik. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra bude svítit slunce, obloha jasná až skoro jasná, ale večer bude v Čechách přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území se budou teploty pohybovat kolem 27 stupňů Celsia.
3: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Letošní úrodu výrazně poznamená počasí. Bruntálsko se chystá na záplavu borůvek. Čeští dálkoví plavci na šampionátu neuspěli. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sucho letos tvrdě zasáhlo české zemědělce. Kvůli jedné z nejslabších úrod za poslední desítky let hrozí zdražení některých potravin. Který se to může týkat, už přiblíží ekonom Lukáš Kovanda.
3: Musí se lidé připravit pochopitelně na možné výkyvy v oblasti ovoce a zeleniny. Co se týče obilovin, tak tam ta úroda bude nejhorší za 14-15 let. Také další plodiny typu máku budou velice skoupé.
2: Podle něj má zdražit také nafta, do které se přidává biosložka z řepky. Její úroda bude letos nejhorší za posledních 20 let. Borůvky v jakékoliv podobě budou dominovat Bruntálsku, konkrétně restauracím v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. Turistická oblast v Jeseníkách bude příští víkend hostit tradiční borůvkové hody. Navštěvníci si pochutnají na několika tisících borůvkových knedlících, ale taky dalších specialitách z borůvek. Grónsko varovalo americkou firmu kvůli průzkumným vrtům. Společnost se je tam chystá provést bez povolení. Grónsko je součástí Dánského království a americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil přání dostat ostrov pod americkou kontrolu. Má totiž strategický význam i nerostné bohatství. Čeští dálkoví plavci zakončili evropský šampionát diskvalifikací ve smíšené štafetě a důvodem byla čepička. Nejmladší člen sestavy Denis Borovka je při skoku do vody ze startovního mola sundal z hlavy a porušil tím pravidla. Organizátoři je nenechali ani doplavat, aby mohli plavci případně podat stížnost na zvláštní hodnocení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ledinský.
4: A je 6. Hezký večer.
5: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
4: Každou sobotu a neděli od 18 hodin pro vás máme písničky k táboráku, tak pojďme si je opět společně užít. Za několik minut vás čeká další živá Nedvědovka od Vojty a Honzy Nedvědů. Teď už ale pro vás na Blaníku máme Michala Tučného se skupinou Greenhorns, to je tedy první dnešní písnička k táboráku.

0: je nádhera na Blaníku v písničkách k táboráku Michal Cerman, Jindřich Vobořil a Ivan Doležálek. Hezký podvečer.
1: Letní živá nedvědovka
2: na Blaníku.
0: Někdy, když slyšíte první tóny kytary, tak hned víte, odkud vítr fouká. Tady ten projekt Živá nedvědovka, to je Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším. Dva kluci, kteří zdědili nejen slavná příjmení svých tátů, ale hlavně ten neuvěřitelný hudební dar, který dokáže dát dohromady celou partu lidí. Je opravdu krásné, jak jim to spolu šlapé a jak věrně drží ten slavný nedvědovský rukopis. Žádné složité efekty, prostě jen dvě kytary, čisté hlasy a příběhy ze života, co vás pohladí po duši. A i když je jejich dnešní písnička, ta jejich písnička se jmenuje Dřív se hrálo víc, tak já vám ručím za to, že my na Blaníku budeme hrát pořád stejně naplno. Teď už exkluzivně tady na Blaníku Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším a další živá nedvědovka. Pro tento víkend to je písnička Dřív se hrálo víc.

Pánové, nádhera, moc děkujeme. Na Blaníku v písničkách k Táboráku právě teď exkluzivně pro vás Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším a písnička Dřív se hrálo víc. Na Blaníku chystáme další krásné kytarovky. Za chvíli Pavel Bobek, Karel Plíhal a tady už jsou Kabáti. Táta!

0: Baník.
1: Písničky k táboráku.
2: Pavel Bobek nás svou slavnou cestou dovedl přesně tam, kde je nám v podvečer nejlépe, a to přímo k praskajícímu ohni. Pokud zrovna přikládáte další polínko, tak opatrně na okolí ohniště. Neb je stále dost sucho, tak případný táborák opravdu jen s velkou opatrností. Hlavně než pak večer půjdete spát, důkladně ho uhaste. Na to je ale ještě dost času, teď možná ladíte svou kytaru nebo se prostě jen díváte do plamenů s buřtem na klacku, a u toho všeho jste na té správné vlně Rádia Blaník. Za chvíli pro vás bude zpívat Radek Tomášek.
3: Zpívám jen rock'n'roll, nic víc.
2: A chystáme taky divoký hobila, činasky, a k vaší sobotní pohodě zaspívá i Vaby Daněk. Přejeme krásnou sobotu.
1: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
4: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun.
5: Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku Vaby Daněk, píseň Co mě učil listopad. Hezký večer.
1: Rádio Blaník, písničky k táborám.
0: Během letních táboráků nebo až poslední plamínek zhasne, můžeme sledovat i krásnou letní noční oblohu. A jedna astronomická zajímavost nás čeká už příští týden. Nastane totiž výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Podrobnosti má pro nás astronom Petr Horálek.
2: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu.
0: Úkaz nastane už ve středu 12. srpna. Pozorovatelný bude po 8. hodině večerní z místa, kde je co nejméně světelného znečištění. Tak já se teda těším.
1: Písničky táboráku na Rádiu Blaník.
0: K vašim sobotním ohníčkům, případně grilovačkám či nejrůznějším oslavám už za chvíli Pacifik, Jaromír Nohavica anebo taky Petr Spálený.

0: pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby,

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Nesyčí jsem byl jiný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Kalandra za 7 minut bude 7. Písničky k Távoráku jsou za námi, další tu budou opět zítra od 18 hodin, ale na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli od 7 písničky k Távoráku teprve začínají. A tam vám je opět budeme hrát až do 10. večerní. Tady na rádiu Blaník jsou ale před námi sobotní písničky na přání. Těšte se na Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Vybrali jste taky tuhle od Miraj. Nebo Jiřího z Moška.
2: Už mi lásko není 20 let.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: Marcela z dopravního centra, ředitel

0: Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
5: Za 4 minuty bude 7 a každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Vše najdete v kontaktech. Svátek má Soběslav, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi je Růže od Lucie Vondráčkové, napsala Klára z Turovce. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho andílka z duší Čertíka, pro naší milovanou sestru a dceru Karolínku Janu z Turovce, která oslavila 30. července své krásné 24. narozeniny. Tímto jí chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a nekončící smích. Máme tě všichni hrozně moc rádi. To ti ze srdce přeje tvoje rodina, mamka Jitka, táta Marcel a sestry Kristýnka a Klárka a tvůj čtyřnohý kamarád Samík.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Lucie Vondráčková na Blaníku a teď už je před námi Karel Gott. Písničku Když jsem já byl tenkrát kluk vybrala paní Dana z Jihlavy. Přání pro pana Josefa Pospíchala z Jihlavy Hlávkova. Náš milý tatínku, dědečku a pradědečku, přejeme ti vše nejlepší k tvým 90. narozeninám. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal a věříme, že pro nás ještě dlouho budeš dělat. Přání ti posílají tvoje děti Dana a Libor, manželka Maruška a celá rodina. A my z Blaníku se přidáváme. Všechno nejlepší přejeme. Napsala taky Marta z Hradce Králové. Milý Vláďo, k tvým 70. narozeninám ti přeji hlavně hodně zdraví, radosti a pohody a taky ještě spoustu společných let. Krásné narozeniny ti přeje tvoje žena Marta spolu s celou rodinou. Hanka z Prahy, Miloušku, posíláme písničku, přejeme hezké zakončení dovolené a užij si pěknou oslavu, Hanka a Ríša. A ještě tu máme přání od Blanky ze Smržovky. Milý Blaníčku, chtěli bychom popřát našemu kamarádovi Luďkovi Zajíčkovi k jeho 55. narozeninám. Přejeme celá parta, co jsme tu s tebou, vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Máme tě rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku Karel Gott a teď už skupina Jelen, Klidná jako voda, napsala Jaroslava z Frýdlantu. Prosím, pošlete písničku na Frýdlantsko, kde dnes slaví své 70. narozeniny Jaroslav Novotný s rodinou své přítelkyně. Všichni, kdo s ním tento den slaví, mu přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho elánů do dalších let. Přítelkyně Jaroslava posílá vzkaz: Jaroušku, zůstaň stále takový, jaký jsi. Dobrosrdečný, hodný i bezva kamarád, který neskazí žádnou legraci. Děkuji za vše, mám tě moc ráda. Z Opavy své přání poslala Radka. Na dortu svítí 5 svíček pro naší malou hvězdičku, ať se ti splní každý den, ať je krásný každý den. Krásné narozeniny, Viktorko, přeje babi, děda, teta, Luboš a Keky, mamka a taťka, Maty, Bájínek, Lilinka a Andulka.

0: Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď je před námi báječná ženská od Michala Tučného. Napsal Jiří z Malenovic. Štěstí a zdraví k naší zlaté svatbě. Brali jsme se 7.8.1976. Vydrž to se mnou další léta, připojuje se celá naše rodina. Hlavně přání zdraví naší dceři Pekře, která tady s námi ze zdravotních důvodů nemůže být. Manžel Jirka s rodinou. Máme tady taky přání od Radka z Heroltic. Prosím o zahrání písničky pro naší maminku Marii Seidelmanovou z Heroltic, která slaví krásné narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky a dlouhá léta přeje dcera Mirka s rodinou, syn Radek s rodinou a syn František s rodinou.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku vám zpíval Michal Tučný a teď už jsou před námi holky a písnička pro tebe. Napsal Medvídek z Domažlic: moje nejdražší lásko, přeji ti k dnešním narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky, protože to je to nejdůležitější v životě, a ještě, aby se ti splnilo tvé velké přání. Vlastně tři přání. Vím, že ještě nemůžeme být spolu, ale udělám vše, abychom mohli co nejdříve být spolu. Slibuji, má lásko, vše, jen to nejkrásnější k tvým narozeninám, miluji tě z celého mého velkého milujícího srdce. Jsem a budu jen a jen tvůj, až na věky, tvůj Medvídek. Z Hrádku na Dni jsou své přání poslala Veronika: maminko naše nejmilovanější, si ta nejúžasnější, nejlaskavější a nejsilnější žena na světě. Staráš se o nás s takovou láskou, s jakou umíš jen ty. Přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Jsme na tebe moc pyšní, užij si to dneska, jak nejvíc to jen jde. Milujeme tě všichni, všech tvých 12 dětí. Vojtík, Adélka i Slavíček.

0: Na Blaníku holky a teď už Jahoda Odmiráj napsala Michaela z Kosoře. Milý taťko, přejeme ti vše nejlepší k tvému zítřejšímu svátku, hodně štěstíčka, zdravíčka a tvojí věčný pohodičky. Tvoje dcera Míša s Honzou a vnučkama Aneškou a Eliškou, máme tě rádi. Irena ze Svídnice u Dymokur píše, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší velikou rodinu, která se dnes sešla jen tak na letní párty ve Stodole, protože jsme spolu moc rádi. Dobré jídlo, pití, povalování u bazénu, sportovní aktivity, povídání a taneček, u hezké hudby, to vše nás baví. A protože se nám nedávno provdala dcera, je naše rodina zase o kus větší a za to jsme moc rádi. Všem, kteří si léto užívají na plné pecky, přeje hodně elánu Irča ze Svídnice u Dymokur. Tak zdravíme vás a ať se ta vaše letní párty krásně vydaří. No a Monika z Liberce napsala, Rádio Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát našim vnučkám Verče, Terce a Zuzance, aby věděli, jak je máme rádi. Přejeme jim hezký týden u nás v Mníšku. Babi a děda, tak krásné prázdniny.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Na Blaníku krásná letní odmiráje, a teď už Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let, tuhle písničku vybrala Zdeňka ze Znojma. Milí Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát paní Elišce Hrbáčkové z Hodonic k narozeninám. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a pohody, Zdena a Honza. Z Křižanova napsal pan Josef, přejeme všechno nejlepší Pepíčkovi z Kadolce u Křižanova k 60. narozeninám. Pevné zdraví, hodně sil do dalších let a nepař, Májo, kamaráde náš jediný, přeje celá rodina. No a máme tu přání taky od Jakuba z Neveklova. Našemu dědovi a tatínkovi Jaroslavovi přejeme k 70. narozeninám všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a lásky, ze srdce ti přeje celá rodina, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku. Už

0: Jiří Zmožek na rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už za chvíli vohnouti. A na vaše přání taky Pavel Novák, Iveta Bartošová nebo Arakain z Dimitry. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. A dnes docela dlouho. Určitě do 10:00 večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Vohnout, Svaz českých bohémů, to je písnička, kterou jste vybrali, konkrétně si o ní napsala Katarína. Milovaný náš tatínku, děkujeme ti za vše, co pro nás každý den děláš. Za tvou lásku, péči, trpělivost a za to, že jsi tím nejlepším tátou našich dětí. Velmi si vážíme toho, jak se o nás staráš, jak jsi naší oporou a jak nám každý den pomáháš prožívat krásnější a spokojenější život. Jsme nesmírně šťastní, že tě máme. Milujeme tě a děkujeme ti za každý společný den. S láskou tvoje Kačenka, tvůj milovaný syn Dominik a tvoje malá princezna Mia. Napsal taky Jirka ze Suchovršic, prosím, zahrajte k dnešní grilovačce pro moji rodinku, starou Lů, sestru Renču a ne zrovna o moc mladší kamarádku Marťu, kterou zdravím do malých Svatoňovic a která přijala dnešní naše pozvání. Ještě, že já mladík to tu jistím. Tak starky, pořádně to rozjedem, váš Jirka. Teda tady si zase někdo koleduje, Jirko, opatrně, ať vás tam ty ženský nesežerou za tohleto. Tak tady jsou Vohnouti, hezký večer.

jsme se tu všichni sešli u písniček na přání na Blaníku. Teď už pro vás máme Pavla Nováka. Písničku vybral Eduard ze Zruče nad Sázavou. Přání k narozeninám Dášence Benešové do Prahy. Dášenko, vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky a báječný život přeje Naděnka a Eda, brácha Martin s Irenkou a Elinkou.

Vím, že jen s ním vám na Blaníku zpíval Pavel Novák, teď už na vaše přání Iveta Bartošová, napsal Jiří z Kralup nad Vltavou. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku od Ivety Bartošové, Martince z Kralup nad Vltavou do obory Udox. Pořádně si užij s holkama oslavu a už se těšíme, až se nám vrátíš. Ahoj!

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď jsou před námi Arakain společně s Dimitry. Písničku Žít svůj sen vybral pan Miroslav ze zahrady z Dolního Rychnova. Milé nejlepší rádio Blaník, jste nejlepší rádio v Česku, dokázali jste to v Mariánských Lázních, Iva byla vynikající, teda, ale my moc krát děkujeme. Dál píše Miroslav, celý koncert famózní. Dnes slaví své narozeniny naše dcera Lenka Rusnáková a zároveň i vnučka Terka Bílková. Chtěl bych jim popřát vše nejlepší k narozeninám od dědy Mirka a baby Věry, Pavla a strejdů Honzy a bráchy Míry. Miroslave, ještě jednou moc děkujeme za vaši přízeň a písnička tady bude za okamžik. Ještě tady máme přání od Jakuba z Dubé. Ahoj, prosím, chtěli bychom zahrát písničku pro nás, rodinu, co jsme na chalupě na Mýtech. Kuba s rodinou. Vzpomínám.

0: Na Blaníku dohrávají Arakain a Dimitri a teď už na vaše přání a ty se ptáš, co já od Heleny Vondráčkové. Napsal Vašek Stýnce nad Sázavou. Hezký večer, milí Blaníku, prosím o zahrání této písničky mé rodině, přátelům, kolegům v práci a hlavně člověku, který má vaše rádio rád a určitě teď poslouchá. A to si ty, Míšo, mám tě rád. To napsal Vašek, tak zdravíme a tady je Helena Vondráčková.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, to už bude rok.

0: Na Blaníku dohrává Helena Vondráčková a teď je před námi skupina Fleret a Vizovice. Napsal Karel z Prahy. Do Kolína posíláme velké přání k 50. narozeninám pro Vláďu. Přejeme ti, ať máš víc důvodů k oslavě, než k návštěvě lékárny. Ať ti zdraví perfektně slouží, humor tě neopouští a život ti přináší jen samou radost a pohodu. Všechno nejlepší k jubileu ti z celého srdce přeje máma s Pavlem a Kája.
1: Když se

0: Na Blaníku Karol Duchoň, za minutu bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už za malou chvíli Kohout od Nedvědů.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou sutřást.
0: Vybrali jste taky Olgu Lounovou.
2: Připijím nojnost a chvíle radosti.
0: Nebo třeba taky Karla Gotta. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra přes den bude obloha jasná až skoro jasná, ale večer bude v Čechách přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území se budou teploty pohybovat kolem 27 stupňů Celsia.
4: Že se tak marmeruje.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Je 8, přejeme hezký sobotní večer, písničky na vaše přání pokračují, teď už Kohout od Nedvědů. A napsala Lenka schocně, 11. srpna to bude 25 let, co jsme spolu, miluji tě čím dál tím víc. Jsi skvělý manžel a skvělý táta, přeju nám dalších společných minimálně 25 let. Děkuji ti.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Kohout od Bratrů Nedvědů a teď už Jakub Smolík a Medový čaj napsala Lucie z Nového Boru. Milá Haničko, píše to Lucie. Milá Haničko, přeji ti k tvým druhým 25. narozeninám všechno nejlepší a ať ti to zase pěkně běhá. Posílám náš koncertní hit od našeho skvělého zpěváka a kamaráda Kuby.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Jakub Smolík na Blaníku a teď už Karel Gott, Lásko má. Písničku vybral Miroslav z obce Horní Kounice. Milá Dášenko, přeji ti k narozeninám hodně spokojenosti a zdraví a ať ti ty dvě sedmičky přinesou hodně štěstí do dalších let. To ti přeje tvůj Mirek a naše celá velká rodina. Václav z Hradce Králové píše: naše milovaná Evinečko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, ať si pořád zdravá, šťastná a veselá. Máme tě moc rádi, manžel Opičák, Smrátkové Vašíka Fanoušek a pejsek Čičínek. Jste skvělé rádio a my moc krát děkujeme. Přemošné své přání poslal pan Stanislav. Chtěli bychom popřát paní Aleně Vrbové z Křemošné k 70. narozeninám, které měla 31. července. Hodně pohody, štěstí a hlavně hodně zdraví, a to od manžela s rodinou, přátel a kamarádů. Mareček ze Strakova píše: pro babičku Mílu a dědečka Štěpána, kteří si právě užívají léto na chalupě. Posíláme vám písničku pro radost a přejeme, ať vám koláč voní z trouby, káva na stolku a sluníčko svítí do oken. Zapomeňte na všechny starosti a užívejte si zasloužený odpočinek. Krásné léto přeje Mareček.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové napsal Matěj z Kuzmic. Milí Blaníku, dejte zahrát k narozeninám mému bratrovi Lukášovi, k motrovi Ivanovi a k svátku mamince Josefíně a také naší milované k mokře Martě. Přejeme všechno nejlepší k vašim svátkům. Z Heroltic napsal Radek, prosím o zahrání písničky pro našeho syna Radečka, který dnes slaví 10. narozeniny. Tímto by jsme mu chtěli popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, hodně úspěchů ve škole a spoustu dobrých kamarádů kolem sebe. To vše a mnohem víc z celého srdíčka přeje mamča a taťka. A Roman z Bíliny, Leničko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, lásky a spokojenosti ti přejí Romanové, Lucinka a vnouček Kristiánek. Tak i od nás z Blaníku všechno nejlepší.

0: Olga Lounová na Blaníku, teď už Michal David s Janem Bendíkem, napsala Zuzana z Plzně. Prosím, zahrajte nám k sobotní oslavě svátků a narozenin do Štěnovic pro Románka, Rebečku, Teresku a Péťu z lásky Babina, Babi Zuzka. Máme tady taky rukou psaný dopis, a to od Lamy. Prosím o zahrání písničky pro moji ženu Jindřišku Lamkovou do Drahonic se vzkazem Lásko moje, ještě 6 dní a naše pohádka začne. Nebo vše spolu zvládneme, buď silná, máš hodnou rodinu a mě svýho Lamu. Posílám ti velikou pusinku, to naše severský obětí a sílu, si bojovnice, kterou zbožňuju a ještě víc miluju. Moje hvězda, co mi svítí, s láskou jen tvůj Lama. A zdraví tě Kuba a Štefan a Roman, a ty pozdravuj holky, Kačenku, Nikolu a ty, co za to stojej. Pa!
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už touha od Daniela Landy. Napsal Jiří z Bílska. Ahoj Blaníčku, prosím zahrajte oblíbenou písničku od Landy Touha pro našeho syna Jiříčka Švarce k zítřejším 10. narozeninám. Přeje táta Jirka a maminka Jana. Napsal taky Vojtěch z Janoviček u Broumova. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro našeho Honzíka, který se nám po 2 týdnech vrací jako vedoucí z lezeckého tábora a bude užívat zbytek prázdnin. Zdraví mamka Hela, taťka Michal a brácha Vojta.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Daniel Landa na Blaníku, teď už Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš, napsal Radek z Chotěbudic. Pro milovanou maminku, babičku a prababičku paní Anu Klaubovou k jejím 95. narozeninám přejí Fuzákovi, Kloubovi a široká rodina. A my z Blaníku se připojujeme, všechno nejlepší přejeme. No a pan Josef Sklecan píše, dobrý den, rád bych jako vzpomínku nechal zahrát písničku pro mou partnerku paní Lenku Mošovou, která by se dnes dožila 73 let. Leničko, nezapomínáme. Pepa, ahoj.

0: Věra Špinarová na Rádiu Blaník. Za minutu bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás krátce před 9:00 Voxel a M.
1: Hodíme si našli, ale my dva jsme se našli.
0: A na vaše přání taky Ladislav Vodička, Jožoráš a za chvíli Rybičky 48 se skupinou Holky a píseň Já dneska slavím. Dneska si písničky na přání opět o něco natáhneme. Do 10:00 hodiny bychom to měli všechno stihnout.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník. Na přání.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Rybičky 48 to tady teď rozbalí se skupinou Holky. Písničku Já dneska slavím vybrala Iveta z Dobřan. Drahý Germáne, dnes máš svůj den a my ti chceme popřát vše nejlepší k narozeninám, hodně zdravíčka, moře štěstíčka a nekonečno lásky. Buď stále sám sebou a dávej na sebe pozor. Milujem tě, Ivet a Sašenka a Martina. Zdravím taky do Batelova, odkud píše pan Josef. Dobrý večer, zahrajte prosím mé manželce Jiřce k narozeninám s přáním pevného zdraví a hodně radosti z vnoučat a zároveň mé dceři Petě taky k narozeninám, ať je zdravá a šťastná. Mají to holky takřka v jeden den a dohromady je jim rovných 100 let. Děkuji, manžel Josef z Vysočiny. Tak z Blaníku přejeme holkám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.

Na Blaníku dohrávají Rybičky 48 se skupinou Holky a teď už skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Písničku Miluju tě vybrala Markéta z Liberce. Milí Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naše zlatíčka, co se nám vrátili z tábora. Byly to 3 týdny a máme je zpět. Apolenko a Péťo, vítejte zpět doma. Máme vás moc rádi. Mamka, taťka a Spotík.

0: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už skupina Kern, Blízko nás. Napsal pan Jiří ze Žďáru nad Sázavou. Viktorovi a Mikešovi prosím zahrajte písničku k narozeninám do Hajánek od Jiřího ze Žďáru nad Sázavou. Ať mají dobrou pohodu a přejeme jim vše nejlepší a zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Na Blaníku skupina Kern a teď už Jožoráš, napsala Darina z Děčína. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, peněz, lásky a velkou výhru přeje svému strýčkovi Jardovi z Děčína, jeho kmokřenka Karolínka a celá rodinka, máme tě rádi. Napsal taky pan Milan z Oskřetína. Přeji tátovi a mamince krásné 15. výročí jako jejich nejstarší syn. Vím, že tenhle rok nebyl zrovna nejlehčí, ale všechno vždycky nějak dopadne a neměli bychom se zbytečně starat o minulost. Tak hezký večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku Jož Horáš, teď už je před námi Ladislav Vodička, řidič má tvrdý chléb, napsal Zdeněk z Dolního Žandova. Přejeme naší vnučce Teresce hodně štěstí na silnicích a k získání řidičského průkazu blahopřejeme. Děda a babi z Větrova Dolního Žandova.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

0: Řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volán, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Ladislav Vodička na Blaníku, teď už Voxel a M, my dva jsme se našli, napsal Pavel z Lunchcrowna. Dobrý večer, prosím o písničku pro Pavla a Mášu do Lunchcrowna pro příjemný večer na chatě u grilovačky. Děkujeme moc, jste skvělý rádio. No my moc krát děkujeme. No a Pavel z Lunchcrowna ještě jednou, hezký večer, prosím zahrajte písničku pro moji sestru Lenku a švagra Jirku, kteří si užívají léto na chatě v Lunchcrowně pro pohodový večer od Pavla a Máši.

0: Voxel a M na Blaníku. Teď už cesta od skupiny Krištof a Tomáše Kluse napsala Martina z Děčína. Ahoj, prosím zahrát písničku Cesta pro mého dnes čerstvého manžela Romana Zajíčka. Miláčku, těch 10 let, než jsi mě vzal, byla prča. Tak dáme dalších 30, ať se nenudíme. Toť dotaz. No a Krištof a Tomáš Klus s písničkou Cesta poletí taky do Skřihova, odkud píše paní Jana. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku svému muži Láďovi Koutovi k výročí naší svatby. Dnes před 17 lety jsme si řekli své ano. Je to pořád jak včera. Jsem ráda, že ho mám. Je mou oporou, manželem a největší láskou. Miluju tě, tvá Janička. A ještě tu máme přání, které dorazilo z Ronova nad Doubravou od Zdeňka. Ahoj Marku, přeji ti k tvým 13. všechno nejlepší a hodně zdraví. Mám tě rád, tvůj táta.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
3: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Na Blaníku dohrává skupina Kryštof s Tomášem Klusem. Za minutu bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Těšte se na Pokáče.
1: Mám doma kočku, mám rád.
0: Na Hanu Zagorovou. Nebo třeba taky na Veronu.
2: Na mě nečekej, já přijdu až ráno.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky, a to celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: V noci se pěkně schladíme, noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra přes den bude krásně slunečno, ale večer bude v Čechách přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty se dostanou opět na tropické hodnoty, a to na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území se budou teploty pohybovat kolem 27 stupňů Celsia.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání pokračují, teď už je před námi Šaman od Kabátů. A píše Michaela z Bolatic. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát naší úžasné rodině Leciánů. Sedíme v pergole, opékáme makrely, špekáčky a koupeme se v bazénu. Písničku posílá dcera Míša s Ondrou, dcera Hanka s Jardou, syn Honza s Janou a vnoučata Ivetka, Eliška a Alešek. Z Varty píše paní Lipová. Varta volá všechny z rodu jejich drahé polovičky. Letos sejdeme se znovu a navážem na chraštičky. Parta stejná, dobré jídlo a nálada veselá. Že jsme všichni o rok starší, to nám vrásky nedělá. Po 26. sjeli jsme se z kraje, k poslechu a k tanci Blaníček nám hraje. Teda, ale to je nádhera. Moc děkujeme, že jste nás do té básničky takhle pěkně zakomponovali. No a z Oskřetína napsal Milan. Milý Tadeášku, přejeme ti k narozeninám vše nejlepší a vykročení správnou nohou do nového života.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď je před námi písničkář Pokáč a Mám doma kočku. Tuhle písničku vybral Michal z Brna. Milé rádio Blaníčku, zahraj písničku pro mého milovaného syna Michaela, který 7. června oslavil své 10. narozeniny, ale slavit to budeme až teď. Milý Mišáčku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hlavně hodně úspěchů ve škole. Máme tě rádi, teta Janička a táta Michal.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Na Blaníku Pokáč a teď už Hana Zagorová, já nemám strach, píše Ondra Zvonoklas. Zdravím všechny posluchače, přeji vlastičce Zvonoklas k 75. narozeninám, ať se jí dál daří zůstat mladá. Máma vás miluje, Ivo, Martine, i Vlasto Suku, vás všechny u mikrofonu i na drátě. Motýly od Mandraže na ty, ať na chvilku zapomene a pustíme jí Haničku. Smějte se hezky, Ondra a Míca. Teda Ondro, to je krásný vzkaz, moc taky děkujeme, my všichni z Blaníku a hrajeme Hanu Zagorovou.

0: Na rádiu Blaník vám zpívala Hana Zagorová a teď je před námi plnoletá od Karla Gotta. Napsala Lenka z Lipchav: milý Blaníčku, zahraj prosím písničku k 70. narozeninám Pavle do Řetůvky. A protože plnoletá už si několikrát, posíláme právě tuhle písničku. Přejeme hodně zdraví, spokojenosti, lásky, ať pouze od smíchu přibývají ti vrásky, a zveme všechny na taneční parket. Iveta, Lenka a všichni zúčastnění. Napsal taky Zdeněk z Ronova nad Doubravou: milý táto, chtěl bych ti poslat k narozeninám písničku Pro radost. A když bude zpívat plnoletou Karel Gott, tak to bude radosti. Tak hezký večer.
1: Písničky na přání.

0: Na Blaníku dohrává Karel Gott a teď je před námi skupina Brutus a první polibek napsal pan Petr z Kamberka. Tuhle písničku prosím zahrát pro Šárku z Kamberka, aby věděla, že na ní myslíme a aby si stále užívala svých 17. A taky jako přání k nedávným narozeninám přeje Petr, Tonča, Teo a všichni psi a kočky, co s námi teď bydlí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Marek Ztracený, Tak se nezlob, napsala Eva z Týniště nad Orlicí. Zahrajte prosím písničku a popřejte k narozeninám Barunce a Ondrovi. Přejeme vám do dalších dní hodně správných rozhodnutí, spoustu skvělých přátel kolem sebe a nespočet zážitků, na které se nezapomíná. Zůstaňte tak skvělí, jací jste, ať se vám daří ve vašem, ve všem, do čeho se pustíte. To vám přeje babi a děda z Týniště nad Orlicí. Máme tady taky přání od Jaroslava z Pardubic.

Pardubic pro dva plavce z Pardubic, který chodí plavat každý den 30 bazénů Jan a 24 bazénů Jára. Tak ať jim to plave.

0: Na Blaníku Marek Ztracený, který má za sebou svůj zatím největší koncert, a to na pražské Letné. Včera na Ztraceného přišlo přes 70 tisíc fanoušků. Za 5 minut bude 9:30 a v písničkách na přání se už brzy můžete těšit na Inženýrskou od Plavců. A vybrali jste taky Michala Davida, Činasky, Veronu a za chvilinku bude zpívat Petr Habka s Lucí Bílou. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už slibovaný Petr Habka s Lucí Bílou Dívám se dívám a napsala si o ní Lenka z Lipové. Miláčku, přeji ti k tvým narozeninám jenom to nejlepší, miluji tě a děkuji ti za všechno, co jsi pro mě udělal a děláš. A z Lipové Lenka, ještě jednou, milá Gábinko, k tvým narozeninám přejeme jenom to nejlepší, máme tě rádi, máma a Jiří.

Na Blaníku Petr Habka s Lucí Bílou a hádejte, jakou písničku jste ještě dneska neslyšeli. Jedná se o písničku, kterou vždycky máme v písničkách na přání, nebo téměř vždycky. Tak, a kdo typoval Veronu, na mě nečekej, je to tady, mnoho z vás si ji přeje, tak pojďme na vaše přání. Napsala například Jana ze Znojma. Dobrý den, zahrajte prosím písničku do Znojma k dnešním narozeninám Pavlínce a k zítřejším narozeninám Dášence. Celá rodina přeje všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky za celou rodinu. Jana, Láďa, Terka a Patrik. Pak tady máme taky přání od Michaely, která píše ze Staňkovic u Žadce. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro to naše největší zlatíčko, které známe, a to pro Renatku Jurkovičovou ze Staňkovic. Máme jí strašně moc rádi za to, co pro nás všechny dělá a je prostě nejlepší. Renatko, přejeme ti nejkrásnější narozeniny a dneska to pořádně oslavíme. Tvoje Čurinky, Myška, Šárinka, Petruška s Matýskem, Rozálkou, Emičkou a Krištůvkem. Máme tady taky přání od Elišky z Hlásné Třebáně. Náš milý tatínku, posíláme ti i letos písničku k narozeninám. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. Užij si tento večer i další rok s námi. Přeji maminka, tvé dcerušky, Eliška s Nelinkou a tvůj malý myšák Vašík. Máme tě moc rádi, PS, užij si písničku. A ještě tu máme přání od Petry z Prahy 7. Sabi a Šímo, přejeme vám krásné narozeniny. Sabinko, máš oficiálně 11 let, to znamená, že jsi jednou nohou v pubertě. Tak ať tě stále baví zpěv, máš fajn kamarády a nedojde ti baterka v mobilu. Šimone, 21 let, je symbol naprosté svobody a dospělosti, tak ať je tvůj život jedna velká a bezpečná jízda. Každopádně, dětičky naše, jsme tu vždycky pro vás a máme vás rádi. I když vám to někdy nepřijde, ale říká se tomu výchova. Máma, táta a Charlie. Tak všechno nejlepší, zdravíme z Blaníku a hrajeme Veronu. Nám.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už jsou před námi činasky. Napsala Marcela z Čečelic. Pro mého miláčka Péťu Šedivýho z Čečelic. Děkuji ti za to, že jsi. Moc tě miluju, tvůj Macíček. A z Čečelic napsal taky Petr. Lásko moje, jsem s tebou šťastný. Vím, co pro mě vše děláš. Já tě prostě miluji a vždy budu. Měl by.

0: Činasky na Blaníku a teď už Michal David, napsala Monča z Poskřelmova. Můj milovaný manželi, už je to nějaký pátek, co jsem stála v těch nejkrásnějších šatech vedle tebe. 12 dlouhých a krásných let plných lásky. A já ti děkuji za to, jaký jsi a že tě mám po svém boku. Děkuji osudu, že mi tě poslal do cesty. Zvládli jsme toho spolu za ty roky hodně a já se těším, co nás ještě čeká. A teď si ťukneme na další krásný společný roky. Miluju tě, ale to ty víš.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už je před námi inženýrská od plavců, píše Míša z Pardubic. Dobrý den, prosili bychom pro Matyáše Matouška k dnešním 19. narozeninám zahrát písničku Inženýrská. Maty, k tvým dnešním 19. narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho úspěchů v nastávajícím studiu na vysoké škole. Mamka Míša a babička V.

Na Blaníku inženýrská od plavců a teď už je před námi Eva Farná. Písničku Neříkej, co má se stát, vybrala paní Jaroslava z Kyšic. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro Verunku Vodvářkovou do Starého sedliště, dodatečně k jejím narozeninám a popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, úsměvu a pohody a taky poděkovat za hlídání neteřinky Rozárky, se kterou si užili spousty zábavy a legrace. Přejí maminka, tatínek Ája s Rozárkou, babička Jarmilka, Míša a Kejsinka s Arturkem. Máme tě moc rádi. A píše taky Stella z Horních Lipchav. Můj milý Blaníčku, zahrajte mi písničku pro moji milovanou rodinu. Mám vás všechny moc rád.

0: Na Blaníku vám zpívala Eva Farná a teď už skupina Katapult, napsala Milena Skelčan. Zahrajte tuto písničku pro Pavla, pro radost, děkuji Milena. A napsala taky Jana z České Křebové, lásko, dnes máš narozeniny a zítra máme rok výročí svatby a v pondělí zase mám narozeniny a jsou to krásné vzpomínky s tebou a doufám, že toho prožijeme ještě víc a víc. Já, Jana a tvá máma tě máme moc rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. A to je poslední dnešní písnička na přání. Hezký večer s Blaníkem.
1: Šel zvolna a hrdě

0: Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra přes den bude obloha jasná až skoro jasná, ale večer bude v Čechách přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území se budou teploty pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký sobotní večer. S Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: ještě více písniček a navíc bez zbytečného povídání.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Každý večer na Rádiu Blaník.

0: počasí.
1: Teploty se teď pohybují mezi 15 a 11 stupni Celsia na severovýchodě území kolem 9. Ráno ale půjdou velmi rychle nahoru. Čeká nás totiž další tropický den. Bude jasno až polojasno až později. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 33 stupni Celsia. Chladněji bude na severu a severovýchodě země kolem 27 stupňů.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: počasí. Rádio
1: Teploty se teď pohybují mezi 15 a 11 stupni Celsia, na severovýchodě území kolem 9. Ráno ale půjdou velmi rychle nahoru, čeká nás totiž další tropický den. Bude jasno až polojasno až později, večer bude na západě Čech oblačnosti přebývat. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 33 stupni Celsia. Chladněji bude na severu a severovýchodě země kolem 27 stupňů.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Už je tu nový den, a to neděle 9. srpna, a svátek má Roman. Narozeniny oslaví například herec, daber a moderátor Petr Rychlý, jemu 61 let, a oslavencem je taky rokový zpěvák Aleš Brychta, jemu čerstvých 67. Všem oslavencům blahopřejeme, užijte si poslech nočního Blaníku.

0: počasí. Rádio
1: Teploty se teď pohybují mezi 15 a 11 stupni Celsia, na severovýchodě území kolem 9. Ráno ale půjdou velmi rychle nahoru, čeká nás totiž další tropický den. Bude jasno až polojasno, až později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 33 stupni Celsia. Chladněji bude na severu a severovýchodě země kolem 27 stupňů.

0: očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, před námi je neděle 9. srpna a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Dnes startuje 9. ročník Dne židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude zpřístupněno přes 60 vybraných židovských památek po celé zemi. V Nové Peci na Prachaticku začne v jednu jelenovrská slavnost připomínající tradici plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanálu a práci šumavských plavců. K vidění bude taky ukázka plavení dřeva a v Třeboni pak pokračuje setkání všech vodníků. Ve 2 hodiny otevřou v Novém Městě nad Metují nový letní areál Metuje. Akce bude součástí oslav 525. výročí založení města a symbolicky naváže na tradici koupání u řeky Metuje. To v Kadani si dnes užijete medové odpoledne. Bude tu jarmark medu, medoviny a včelých produktů. V Jablunci nad Nisou dnes také skončí 15. ročník bižuterní a sklářské výstavy Křehká krása 2026. Na Uherskou Radišsku připravili na odpoledne svatovavřinecké hody. Konat se budou v obci Bojkovice a městem projde průvod s korovanými jezdci. Ještě se podíváme do světa sportu. Hrát se dnes bude 3. kolo 1. fotbalové ligy. Slavia Praha dnes od 3 hostí Pardubice, Hradec Králové od 5 Baník, Jablonec 1. FC Slovácko a v 8 začne utkání mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.